Lieber Bauch, Bauch, lieber Bauch, wenn deine

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny, od mikrofonu se vám hlásí Mirka Časarová a začíná další díl pořadu Na osobní notu. Stane se, že některý umělec je natolik dobrý, úspěšný a výrazný, že se stane synonymem pro svůj nástroj. A to platí v případě mého dnešního hosta. Řekne-li se v současné době klarinet, mnohým zasvěceným, ale i laikům se vybaví jméno mladé dámy. Velmi skromné, cílevědomé, pracovité a úspěšné. Laureátky Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, držitelky mnoha cen a nositelky ceny Jiřího Bělohlávka. Prostě klarinet rovná se dnes Anna Paulová. Aničko, vítej.
1: Ahoj Mirko, dobrý den. Zdravím všechny posluchače Rádia Klasik Praha a děkuji moc za krásný úvod. A
0: Aničko, co pro tebe klarinet znamená? Vybrala jsi ho hned nebo k němu vedla cesta přes jiné hudební nástroje?
1: Tak já jsem začínala nejdříve jako malá na zobcovou flétnu a když jsem byla úplně malá, tak jsem pozorovala svého bratra, jak cvičí na klavír a také na zobcové flétny a později také na klarinet a já jsem mu ty flétny zobcové často brala a chtěla jsem na ně zkoušet hrát a protože maminka nás vedla oba, mého bratra i mě, k hudbě a vůbec k umění, chtěla, abychom dělali něco, co nás bude bavit, tak já jsem poté začala chodit také do základní umělecké školy, když mi bylo 5, takže nejdříve na zobcovou flétnu a také na klavír. A protože můj pan učitel Karel Mezera byl klarinetista, tak když mi bylo 10 let a já už jsem na flétnu ledaco zahrála, tak řekl pan učitel, zkusíme klarinet. A já jsem si nejdříve tento nástroj představovala jako nástroj pro muže.
0: Aha.
1: Protože v mém okolí vlastně nebyl nikdo, žádná žena, žádná slečna, která by na ten klarinet hrála. Ale to se záhy změnilo, když jsem slyšela v Rudolfínu hrát Sharon Kam a Ludmilu Peterkovou a jejich hra mě natolik fascinovala, že jsem si tenkrát řekla, že bych takhle si přála jednou hrát. A musím říct, že dneska už si nedokážu bez klarinetu představit svůj život a hrozně se mi líbí právě jeho barva zvuku a jeho výrazové schopnosti a prostě jsem ráda, že hraju právě na klarinet.
0: Ludmila Peterková byla pak i tvojí profesorkou?
1: Ano, je to tak.
0: Studovala jsi u ní na konzervatoři?
1: Na konzervatoři, ano, tam jsem studovala u pana profesora Milana Poláka také, nebo hlavně a poté později jsem měla hodiny také u paní profesorky Peterkové a oba to byly vynikající pedagogové.
0: A pak si přešla na HAMU?
1: Poté jsem přešla na HAMU a tam jsem studovala u pana profesora Jiřího Hlaváče a pana profesora Vlastimila Mareše.
0: Aničko, ty máš ale za sebou i nějaká zahraniční studia, je to tak? Napletu se?
1: Ano, je to tak. Já jsem poté také studovala na Musikhochschule Lübeck, tam jsem navštěvovala hodiny u profesorky Sabine Mayer a jejího manžela Rainera Véleho. A to byl můj sen, dostat se do této školy, do této klarnetové třídy, protože oni opravdu, nejenže Sabine Mayer, mně se strašně líbí, jak hraje, ale také vychovala celou řadu vynikajících klarnetistů, například Sebastiana Mance, Annelien van Wouwe, Shirley Brill a mnoho dalších. Takže to bylo opravdu pro mě velké štěstí, že jsem se dostala do této třídy také.
0: Jak to probíhalo? Co člověk musí pro to udělat, aby se dostal do takovéto třídy? Ty hraješ a ona si pak vybírá podle svého, jak bych řekla, vlastního gusta ty žáky a je to jenom o štěstí, jestli jí padneš do oka?
1: Je to v podstatě tak, ano. A musím říct, že já jsem také díky tomu, že jsem právě také na Musikhochschule Lübeck studovala, tak jsem poznala řadu klarnetistů v podstatě z celého světa, protože můj spolužák byl z Mexika. Měla jsem klarnetistku, spolužačku, ať už bylo tam hodně Španělů, ze Slovinska klarnetistů, z Polska, ale i z Ukrajiny, z Ruska a z Jižní Koreji. Takže v podstatě opravdu velice mezinárodní třída. No a poté jsem měla možnost také studovat v Itálii u Alessandra Carbonareho.
0: No tak to je jméno, ale...
1: Tak to byla také úžasná zkušenost a myslím, že mi to hodně dalo. A později také ještě jsem navštěvovala hodiny právě u Annelien van Wouwe. To bylo v Antwerpách a to bylo právě také v rámci Erasmu, když jsem byla už jako doktorantka na Akademii muzických umění v Praze a je to právě absolventka Sabiny Majer, takže to bylo také jedno moje přání se s ní setkat.
0: Když jste byli takto mezinárodní třída, udržujete stále ještě kontakty? Třeba vídáš se s někým, nebo já nevím, napíšete si přes Facebook, přes Instagram, funguje to ještě?
1: Ano, ano, udržujeme kontakty a je to moc hezké, protože já jsem měla možnost také do toho Lübecku několikrát jet, i když už jsem tam nestudovala a vždycky to byly krásné setkání, jak už se Sabinou Majer a s některými, kteří tam zůstali, kteří tam žijí.
0: Úžasné. My jsme v úvodu poslouchali sonatínu pro klarinet a piano. Zazněla nám první věta z tohoto díla Bohuslava Martinu. Samozřejmě ses nám představila ty, co by klarinetistka, a doprovodil tě na klavír Ivo Kahánek. Jak vzpomínáš na toto natáčení?
1: Tak byla to nádherná spolupráce. Vůbec celé to CD, bylo to moje první debutové CD a já jsem dlouho přemýšlela, co natočit jako první CDčko a měla jsem samozřejmě několik nápadů, ale nakonec zvítězila právě hudba Bohuslava Martinu a Karla Husy, protože oba skladatelé patří k mým nejoblíbenějším a pojí je vlastně podobný osud, protože strávili většinu svého života mimo svou vlast a také měli společné manželky, teda měli manžel, pardon.
0: Společné manželky. Prosím tě, to musíš vysvětlit.
1: To já musím opravit. Také měli oba francouzské manželky.
0: Aha, to už je trošku asi něco jiného. Že tedy v úvodu jsme slyšeli skladbu Bohuslava Martinu, Karel Husa, ten ještě dnes také zazní, ale během našeho rozhovoru teď už několikrát padlo jméno Sabin Majer a proto si teď pustíme, ty jsi vybrala a tím jsme udělala obrovskou radost, moji jednu z nejoblíbenějších skladeb, a to je druhá věta z klarinetového koncertu Adur Wolfganga Amadea Mozarta. Hans Funk řídí štátskapele Dresden, na klarinet hraje Sabin Majer.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla druhá věta z klarinetového koncertu A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hans Funk řídil štátskapele Dresden a zpívala, no vidíš to, já všude vidím ten zpěv. Ne, dnes navhrála na klarinet Sabin Majer, klarinetistka a také profesorka, kantorka, učitelka mého dnešního hosta, kterým je úžasná klarinetistka Anna Paulová. Aničko, ty máš za sebou velké množství soutěžních úspěchů. Jsi soutěživý typ?
1: Tak já myslím, že dnes už tolik ne, ale dříve asi jo, i když já si myslím, že ty soutěže nějak k tomu hudebnímu vývoji patří a také jsou nesmírně důležité pro každého hudebníka. Už jenom si to vyzkoušet a takže každá příprava vlastně na tu soutěž podle mě tomu každému dá hrozně moc.
0: Jak jsi vybírala soutěže? Je to tak, že se na nějakou zaměříš a připravuješ se na ní? Anebo vlastně máš nějaký repertoár, přijde soutěž a tak ty vybereš?
1: No tak spíš je to tak, že já třeba musím říct, když jsem byla v prvním ročníku na konzervatoři, tak tam právě pan profesor Milan Polák mě vedl k tomu, abych vlastně od začátku chodila na soutěže. A takže jsem nejdřív šla na soutěž konzervatoří celostátní, poté jsem absolvovala snad svoji první mezinárodní soutěž v Itálii, to bylo Marco Fiorindo v Torině a pak následovalo daleko více dalších soutěží. A já musím říci, že právě díky tomu, že jsem měla tuto zkušenost a že jsem absolvovala hodně těch soutěží právě i v té věkové kategorii do těch 18 let, tak poté jsem měla, myslím, dobrou průpravu i na ty soutěže, které jsou třeba do těch 30 nebo 35 let a že mě to hodně dalo, co se týče i té přípravy a také toho, že jsem věděla, jaká je vlastně úroveň i těch hráčů, a jaká je úroveň i v těch vyšších kategoriích, protože já, když jsem třeba byla i v té nízké, tak jsem si pak šla poslechnout i ty starší a viděla jsem, jak to probíhá, jaké jsou rozdíly mezi těmi hráči a dělala jsem si vlastně nějaký svůj vlastní názor na to.
0: Trpíš trémou?
1: Trpím trémou, ale je to taková ta zdravá tréma. Mm. Myslím si, že nemám žádné nějaké problémy s tím. Spíš si myslím, že naopak ta tréma může člověku i pomoct k lepšímu výkonu, že asi úplně bez trémy bych si připadala divně, že to
0: jasně,
1: vlastně
0: ano.
1: Taky by nebylo úplně v pořádku. Takže v podstatě před každým koncertem je to trošku jiné, ale nějak se snažím vždycky přes tu trému přenést a vnořit se do té hudby.
0: Prosím tě, teď se zeptám, stalo se ti vůbec někdy v životě, že jsi na soutěži neuspěla?
1: Tak vyloženě neuspěla, asi ne.
0: Já si myslím.
1: Ale stanou se různé situace, protože jako člověk si musí uvědomit, že ty soutěže nikdy nejsou úplně stoprocentně, já nevím, objektivní. Nebo
0: ano, to je také pravda.
1: Že by se dalo říct, hodně to všechno záleží na vkusu poroty.
0: Ano, to je pravda.
1: A může se stát, že někde se třeba někomu líbíte víc, někde naopak někomu méně a samozřejmě, že záleží na tom, jak v ten daný moment zahrajete, ale někdy může taky nastat situace, kdy třeba máte pocit, že jste hráli dobře, ale že vlastně najednou někdo, kdo skončí před vámi, vy jste ho třeba slyšeli a přijde vám, že třeba nebyl o tolik lepší. A nebo naopak, to může být i tak, že já jsem měla taky situace někdy, že jsem měla pocit, že jsem nezahrála dobře a naopak...
0: A byla z první, veď?
1: Nebo že jsem prostě postoupila a že jsem to vlastně nečekala, no.
0: Nějaká soutěž sehrála v tvém životě tak výraznou roli, že tě kariérně posunula? Že
1: ano.
0: Se na ní navázal, já nevím, nějaké vystoupení, které bylo důležité?
1: Ano, tak určitě to byla soutěž Pražského jara v roce 2015, kde jsem získala druhou cenu a titul laureáta a řadu dalších cen, jako je cena nadace Bohuslava Martinu, cena Gideona Kleina, cena Českých center, cena Mercedes-Benz. A to opravdu na tuto soutěž mě připravoval hlavně pan profesor Hlaváč s panem profesorem Marešem a to byla opravdu příprava, nechci říct několika leta, ale je to vlastně výsledek několika leté práce. práce a myslím si, že tato soutěž hrála určitě velkou roli v mém dalším vývoji.
0: Klarinetistky. No. Padlo tu jméno Jiří Hlaváč, pojďme si tedy teď pustit jeho skladbu. Netušila jsem, že pan Jiří Hlaváč také skládal, znala jsem ho, nebo znám ho jako klarinetistu a pedagoga, ale nevěděla jsem, takže je to jeho Corpus Dei Concerto pro klarinet a orchestr. Je to skladba, která byla napsána přímo pro tebe?
1: Ano, je to tak. Pan profesor tento koncert zkomponoval v rámci mého doktorského studia. Když já jsem byla studentkou, tak já jsem psala práci právě na téma Česká klarnetová škola v kontextu s Mezinárodní klarnetovou školou a psala jsem právě také o panu profesorovi Hlaváčovi a v rámci této právě práce jsme pracovali společně na tomto koncertu a já si nesmírně vážím toho, že právě jsem mohla tento koncert premiérovat. Je to velice zajímavý koncert, má takový jazzovo-liturgický charakter a tak poslechněte si první větu a uvidíte. No.
0: Takže máme tu první větu z Corpus Dei, koncerta pro klarinet a orchestr Jiřího Hlaváče. Hraje nám symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídí Leoš Svárovský, zazní první věta Very Fast. Na klarinet hraje Anna Paulová.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla první věta z koncerta pro klarinet a orchestr s názvem Corpus Dei. Autorem je Jiří Hlaváč. Poslouchali jsme nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Leoš Svárovský. A solový klarinet jsme pak slyšeli v podání mého dnešního hosta, kterým je klarinetistka Anna Paulová. Aničko, jsou ještě jiní skladatelé, kteří stejně jako pan Hlaváč píší pro tebe klarinetové skladby na tělo?
1: Ano, tak těch skladatelů, s kterým spolupracuji v současné době, je opravdu několik a já bych ráda zmínila aspoň pár, takže určitě v první řadě Kateřina Horka, která pro mě zkomponovala 3 miniatury pro solový klarinet a nyní zkomponovala také klarinetový koncert, který bych ráda také uvedla někdy brzy v premiéře. Skladatel Jiří Gemrod pro mě napsal skladbu Pauliana pro klarinet a
0: Anna Pauliana, je to hezké.
1: Ano, ten název je opravdu skvělý a skladba je také úžasná. Já jsem měla možnost jí vlastně už loni premiérovat na open air koncertě České filharmonie.
0: Ano, viděla jsem v televizi.
1: S dirigentkou Dáliou Stasevskou a byl to opravdu nádherný zážitek. Dále ráda bych zmínila skladatele Lukáše Somra, který pro mě zkomponoval klarinetový koncert Fénix, který jsem premiérovala letos v lednu s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Krištofem Koskou. Dále bych ráda zmínila skladatele Matouše Hejla, který komponuje skladbu, která se jmenuje O kočkách.
0: Ano, k tomu se také dostaneme.
1: A to bude skladba pro klarinet a smyčcové kvarteto, ale připravuje se také verze právě pro orchestr. A je to skladba, která je věnovaná tedy mně, ale také mým kočkám. A dále bych ráda zmínila skladatelku Dariu Kukal-Mojsevu, které jsem také premiérovala řadu skladeb, například Kolmnes 2 pro klarnet a vibrafon, dále Marka Karpilovského, mladého studenta, který také chystá klarnetový koncert a já jsem mu premiérovala solovou skladbu Spánkové vlny, Janu Verešovou.
0: Promiň, že je to Marek, není to Igor?
1: Oni jsou dva, jsou to bratři.
0: Jo, vážně, aha, no. Protože já znám Igora Karpilovského jako ano, dirigenta.
1: Ano.
0: Aha,
1: ano.
0: No, tak to jo.
1: Tohle je bratr skladatel.
0: Aha, tak to ano.
1: Ale také matematik, takže to je taky, na to se moc těším, na tuto spolupráci. Dále Jana Verešová, která zkomponovala Pohyblivý bod pro klarinet a klavír, kterou jsme premiérovali s Miroslavem Beinhauerem. Dále František Chaloupka, dále například Jiří Teml, ráda premiéruji skladby Zdeňka Zahradníka, také Jiřího Lukeše, Jiřího Bezděka a Jiřího Trtíka, Ondřeje Kukala a
0: těch je teda neuvěřitelná
1: Jana Duška,
0: řada.
1: Karla Peksidra, je jich opravdu hodně.
0: To je krásné. Aničko, co je pro tebe lepší jako pro interpretku? Hrát skladbu, jejíž skladatel už nežije, ale je spousta nahrávek a vlastně ty si to můžeš pojmout po svém a nikdo ti neřekne, ne, takhle jsem to nechtěl. A nebo je lepší dostat něco nového a tvořit, vlastně spolutvořit s tím skladatelem? Co máš ty osobně radši?
1: Určitě spolutvořit. Právě protože takhle vznikají právě ty jedinečné věci, které můžou sedět jenom třeba mně, někomu druhému ne. A to mě na tom baví velice. A my právě máme ještě ansábl Prague White Music Collective se skladatelem Jenem Mikiskou a tam se specializujeme na skladby trošku jiného směru. Je to vlastně taková minimalistická až ambientní hudba a je hodně založená i na improvizaci, takže my premiérujeme řadu skladeb, za rok máme festival a je to také krásná spolupráce.
0: Já o tobě vím, že ty téměř denně koncertuješ, je to neuvěřitelné. Nebudu se tě ptát, jak to děláš, dobře, jsi prostě skvělá, ale kde bereš pak čas na to cvičení? Ty opravdu celý den trávíš s klarinetem.
1: Tak je to tak, ale samozřejmě není to celý den, tak samozřejmě musím dělat i jiné věci, ale je to tak, že já se snažím nějak průběžně se na ty koncerty připravovat a samozřejmě, když člověk cvičí

0: nějaký nový repertoár, novou skladbu, tak tomu musí věnovat samozřejmě více času, než když třeba hraje skladbu, kterou hraje často, nebo už jí má na repertoáru několik let. A přesto ale pořád je na tom, co vlastně nového objevovat a co třeba na tom vylepšovat a vymýšlet nějaké nové nápady. Ale také se snažím hodně myslet na to, abych se správně rozehrávala, že to není jenom o tom, že teda ráno vstanu nebo jdu cvičit a rovnou začnu cvičit těžký koncert. Ne? Mm-hmm. Jako snažím se spíš vždycky myslet na svůj dech a nějak se propojit s tím nástrojem a cvičit různá tónová cvičení. A to je někdy důležitější, než pořád cvičit dokola nějaké skladby bez rozmyslu. No.
1: To určitě ano, hlava se musí používat neustále. To jsem se chtěla zeptat. Zpěvačka, když bude dlouho zpívat, tak si utaví hlas, klavírista si může přehrát ruce, já nevím, dirigent má problémy s páteří. Jaká jsou zdravotní rizika z přemíry cvičení na klarinet? Existují nějaká, nebo jste ti šťastlivci, kteří je nemají?
0: Tak určitě jsou a je jich spoustu. Tak pro nás možná, no, těžko říct, co je to nejzásadnější, ale určitě je to ten dech. A poté jsou to svaly okolo rtů a vlastně celé tváře, které my musíme zapojit. A je důležité tyto svaly nepřepínat. To znamená, že samozřejmě, když bych cvičila přehnaně moc a hrála na přehnaně tvrdé plátky, tak tyto svaly můžou odejít. Mm-hmm. A docela jako je potřeba je nenamáhat. A je to takový složitý trošku proces, kdy vlastně my musíte si rozložit ty síly. Nemůžete možná cvičit tolik, jako cvičí klavíristé a nebo, já nevím, hráči na smyčcové nástroje, protože vlastně ty svaly vám to také nedovolí. Mm-hmm. No.
1: Probíhá třeba nějaká masáž obličeje? Ty jsi téměř bez vrásek, já asi začnu hrát na klarinet, ale.
0: No tak já myslím, že právě klarinetisté zapojují hodně mimických svalů, takže tam může mít i tyto výhody. Ale zase naopak některé vrásky, já se třeba při hraní hodně mračím, takže to zase jiné vrásky můžou vznikat snáze.
1: Dobře, Aničko, ty jsi zmiňovala již několikrát jméno Karla Husy. Je to tvůj oblíbený skladatel?
0: Ano, patří k mým nejoblíbenějším a já jsem ráda, že jsem měla možnost právě jeho skladby poznat, protože mě k němu přivedl právě pan profesor Hlaváč ještě během studií na Akademii muzických umění v Praze a já jsem nejdříve začala studovat jeho 3 studie pro klarnet solo a tato skladba mě nesmírně zaujala už jenom tou schopností, jak on pracuje se zvukem klarnetu a co vlastně se mi otevřely úplně možnosti, co je všechno možné nově s klarnetem, s klarnetovým zvukem, jak s ním pracovat. A poté já jsem, když jsem tuto skladbu nastudovala, tak jsem ji hrála na soutěži nadace Bohuslava Martinů a stala jsem se absolutní vítězkou této soutěže a poté jsem chtěla Karlu Husovi napsat a poděkovat mu za tuto skladbu, ale bohužel už jsem to nestihla, protože záhy poté mě zasáhla zpráva o jeho úmrtí, takže poté jsem se rozhodla, že zkusím nastudovat další jeho skladby a objevila jsem právě úžasný repertoár, ať už to byly skladby pro trio, housle, klarinet, klavír, sonáta a tré, nebo to byly slovenské evokace. Tato skladba je zase pro klarinet, violu a violončelo, nebo jsou to 2 preludia pro flétnu, klarinet a fagot. A nebo 4 české skici pro klarnet a klavír, které byly teda původně pro hoboj, ale sám Karel Husa je upravil také pro klarinet. A v nedávné době jsem měla možnost také objevit skladby pro basklarinet, které Karel Husa zkomponoval, nebo on totiž Josef Horák, slavný basklarinetista s paní Kovárnovou, také kontaktovali Karla Husu a přáli si, aby pro ně zkomponoval nějakou skladbu. A Karel Husa právě potom zkomponoval takovou krátkou skladbu k 50. nám, k výročí 50 let dua Bohemy di Praga. A tato skladba je velice krásná. Já jsem měla možnost jí letos hrát na Dnech soudobé hudby.
1: Úžasné. Takže my tu máme Karla Husu, jeho 3 studie pro solový klarinet v podání Anny Paulové. Zazní první část Horský pták.

0: Dozněla nám skladba s názvem Horský pták, která je úvodní částí ze tří studií pro solový klarinet Karla Husy. Na klarinet hrál můj dnešní host, kterým je Anna Paulová. Aničko, my jsme si povídali o tom, že téměř celý den hraješ. Když nehraješ, jak relaxuješ?
1: Ráda chodím plavat. Chodím také ráda do přírody, máme doma zahradu, takže v létě trávím hodně času na zahradě a také s našimi kočkami. Máme...
0: Prostě kolik jich máš? Já vím, že to množství je obrovské.
1: Tak teď už jich bohužel máme jenom 5, protože nedávno nám zemřela jedna kočička, Josefínka, kterou jsme měli moc rádi a moc nám chybí. Takže v současné době jich máme tedy jenom 5 a máme 2 dcery, právě Josefínky. Jedna se jmenuje Kordulka, druhá se jmenuje Česinka. Pak máme kocoura Oliviera a také kočičku Rajnušku a nalezence Micinku.
0: Micinka, to je krásný.
1: No, oni jsou to většinou všechno nalezenci, ty, co k nám přišli a my jsme se jich ujali a jsou to všechno úžasné osobnosti, vlastně každá je úplně jiná a například moje kočička Kordulka se mnou dokonce cvičí.
0: Jak se na to tváří, na ten zvuk toho klarinetu?
1: No, tak každá různě. Musím říci, že zpočátku třeba byly překvapené, co se ozývá často, ale Kordulka je zrovna výjimečná kočička, která se mnou opravdu dokonce cvičí a já, když začnu cvičit, tak ona si sedne na klavír, vypne se a poslouchá.
0: Takže ona je tvůj první posluchač vždycky, když cvičí něco nového.
1: Ano, je to tak. Ona opravdu, já myslím, že se jí to opravdu líbí a dokonce má takovou zvláštní zálibu ve vysokých tónech. Takže já když cvičím třeba nějakou pasáž s vysokými tóny, tak to jako vidím, že přivírá očička, že je opravdu nadšená.
0: Já musím říct, že dnes se tu stal malý zázrak, protože my se vždycky potkáváme na koncertech soudobé hudby. Já kdekoliv zpívám soudovou hudbu, tak ta vždycky hraje Anna Paulová. A já přijdu do šatny a začnu po 10-15 minutách pčíkat a říkám, aha, Anička už tady byla, někde má bundu, protože já jsem strašně alergická na kočky. A dneska ještě nic. Neuvěřitelné.
1: Tak to je zajímavé, tak asi jsem měla bundu.
0: My jsme na začátku nového roku, dáváš si nějaká předsevzetí?
1: Teď už si žádná předsevzetí nedávám, protože jsem zjistila, že to vlastně moc nefunguje, že to nikdy nedodržím, ale přesto bych chtěla letos začít chodit trošku dřív spát.
0: Jsi noční typ?
1: Ano, jsem opravdu noční typ a já totiž ráda v noci cvičím. A samozřejmě, že nikdy to není možné, ale mě právě strašně baví ten klid v noci, že vlastně mě nikdo neruší, nic, nikdo nepíše, nikdo nevolá a já se můžu konečně v klidu soustředit na hraní a nějak jsem zjistila, že mi to takhle nejvíce vyhovuje, ale samozřejmě to není vždycky možné, takže bych
0: předpokládám, že bydlíte někde na samotě u lesa.
1: Máme rodinný domek.
0: Tak to ale jde, tak to jde, ano.
1: Na samotě to není, ale naštěstí zatím nikdo z našeho okolí si nestěžoval, že by jim vadilo.
0: Tak aby jo, taky, když všude se za tebe platí a tady to mají zadarmo. Aničko, můžeš pozvat na nějaký koncert, který bude pro tebe výjimečný, naše posluchače v letošním roce?
1: Ano, tak já se moc těším na koncerty, které mě čekají. Například 24. dubna vystoupím na festivalu Allegretto Žilina, kde budu hrát s ostravskou filharmonií, s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentkou Isabelle Janajskaute a budeme hrát společně Nilsův klarinetový koncert a také taneční preludia Witolda Lutoslavského. Dále se moc těším na festival Benevic v České Třebové, kde vystoupím se Smetanovým triem. To bude, tuším, 22. dubna. Mm-hmm. Také se moc těším na koncerty s klavíristou Martinem Kasíkem, které nás čekají 12. února v České Třebové v rámci kruhu Přátel hudby a také 25. března v Mnichově Hradišti. A moc se těším také na koncerty s Pražákovým kvartetem, které mě čekají poté na jaře a v létě. Chystá se také turné po Americe, vystoupím v Cedar Rapids, tak na to se také moc těším. Vystoupím na Troja festivalu s Josefem Špačkem a dalšími vynikajícími umělci a také na Prague Quiet Music Festival, který je vždy v červnu.
0: Tak to je úžasné plány a úžasnou hudbu máš před sebou, úžasné lidi, setkání. Já ti moc držím palce, ať všecko klapne, ať jsi zdravá, ať stále máš tuhle skvělou energii a my můžeme poslouchat tvé krásné tóny. My se společně rozloučíme již zmiňovaným Karlem Nielsenem, je tu část z jeho klarinetového koncertu. Poslechneme si nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídí Tomáš Brauner a na klarinet hraje Anna Paulová. Naši milí posluchači Rádia Klasik Praha, končí další díl pořadu Na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Anna Paulová. Děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný den.

0: Na osobní notu. Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
0: Jsme Klasik Praha.
6: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
7: Vážení posluchači, opět je tu pořad Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravuje Stanislav Předota. Dnes bych vám chtěl představit projekt, pod kterým jsem osobně podepsán. V roce 1998 jsem založil a 10 let jako umělecký vedoucí řídil vokální soubor Fraternitas Literatorum, v překladu do češtiny Literácké bratrstvo. Takto se v období české renesance jmenovala Sdružení vzdělaných měšťanů, jejichž jednou z činností bylo obstarávání bohoslužebného zpěvu v kostelích. Tato sdružení byla u nás velmi hojná, prakticky každé větší město mělo své literácké bratrstvo a díky nim se nám dochoval také velmi pozoruhodný repertoár renesanční polyfonie. S mým souborem Fraternitas Literatorum jsem v roce 2007 natočil CD César Vive s hudbou rudolfinské Prahy, které záhy získalo francouzskou cenu Šok prestižního hudebního časopisu Le Monde de la Musique. CD bylo natočeno v kapli na zámku Brandýs nad Labem, který v současnosti patří mezi naše nejvýznamnější renesanční památky. Zámek Brandýs v těsné blízkosti Prahy byl nejoblíbenějším mimopražským sídlem císaře Rudolfa II., který zde trávil občas i celé měsíce a bez pochyby tu s císařem pobývali i různí umělci, včetně hudebníků. Snad se do této nahrávky otiskl i génius locí tohoto krásného místa. Na nahrávce zpívají soprán Hana Blažíková, mezzosoprán Markéta Cukrová, kontratenor Ján Janovčík, tenory Hasan El Dunia, Ondřej Maňour, Stanislav Mistr a Stanislav Předota, bariton Jan Pohlodek, basy Michal Krůšek a Jaromír Nosek. Na kopii renesančního stolního pozitivu hraje Martin Horina. Název CD César Vive znamená Žij blaze, císaři, a celé album je věnováno hudbě na dvoře císaře Rudolfa II. Rudolf je postavou všeobecně velmi dobře známou a již svými současníky byl považován za osobnost dosti komplikovanou. Jeho obliba pro krásné a kuriozní věci je legendární a k jeho vytříbeným sbírkám můžeme klidně přiřadit i císařskou dvorní kapelu. Rudolf zdědil tento skvělý ansámbl po svém otci, císaři Maximiliánovi II. Po přesídlení z Vídně do Čech si sebou vzal i celou kapelu a s ní se do Prahy přestěhovala i řada předních evropských skladatelů a hudebníků. Podle dochovaných zpráv a tisků můžeme zhruba rekonstruovat, jaká hudba císaře obklopovala. Na jedné straně jsou dochována svědectví, že v některých záchvatech trudnomyslnosti byl císař dosti alergický na hluk a že třeba v roce 1600 ho zpěv, který k němu na hrad dolehl z kláštera na Hradčanech, rozčílil až do nepříčetnosti. Ale na druhé straně, když v roce 1609 vydal dvorní skladatel a varhaník Karl Luyton sbírku svých mší věnovanou právě císaři, napsal v předmluvě, že mnohé z nich byly před vaší milostí císařskou často zpívány. S velkou pravděpodobností se to týká i mše zachycené na naší nahrávce. Album se snaží postihnout rozmanitost hudby na císařském dvoře a CD je rozděleno do 4 základních kapitol. Nejprve slavnostní mše k poctě císaře, potom mariánská úcta, jako třetí okruh alchymistická hudba a nakonec zábavná hudba císařových komnat a zahrad. Hudbu bohoslužebnou reprezentují na albu dva skladatelé, Monte a Luyton. Tvorba Vláma Filipa de Monteho patří k tomu vůbec nejlepšímu z vrcholné renesance. Do Prahy se dostal vlastně až na stará kolena. Místní podnebí mu prý příliš nesvědčilo, ale císař ho nechtěl propustit ze služby. Monte byl velmi plodným autorem, zanechal nám 1200 madrigalů, 40 mší a 300 motet. Zemřel v Praze v roce 1603 ve věku 81 roků a je pohřben v bazilice svatého Jakuba na Starém městě pražském. V již zmíněné sbírce mší od císařského varhaníka Karla Luytona najdeme také velmi zvláštní mši pro 7 hlasů, nazvanou César Vive, žij blaze císaři, z níž si teď poslechneme Kyrie. Raritou této mše je skutečnost, že 6 hlasů zpívá předepsaný mešní text, tedy Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, ale 7. hlas do těchto modliteb adresovaných Bohu neustále dokola opakuje Hold císaři, v českém překladu Žij blaze císaři, kéž to dá náš Bůh. Všechny národy volají Žij blaze císaři. Nyní si poslechneme nejprve moteto Filipa de Monteho Incipite Domino. Začněte z bubny, zpívejte Hospodinu z cymbály, zpívejte mu píseň novou. Radujte se, veselte se, zpívejte a vzívejte jeho jméno, neboť je dobré a sladké. Jeho jméno je Pán. Poté členové souboru Fraternitas Literatorum zaspívají Kyrie, ze mše Karla Luytona, César Vive. Žij blaze, císaři.

Soubor Fraternitas Literatorum přednesl moteto Filipa de Monteho Incipite Domino a Kyrie zemše Karla Luytona. Z prvního bohoslužebného bloku na albu si nyní dále pustíme nejprve Monteho moteto Peccantem me quotidie s až drásavým textem. Mne, každodenně hřešícího a nečinícího pokání, vyděsil strach ze smrti. Smilujte se nade mnou alespoň vy, moji přátelé, neboť se mne dotkla ruka páně. Proč mne pronásledujete jako Bůh a sytíte se mým masem? Po této kající skladbě následují Sanctus a Agnus Dei od Luytona a pak tento blok uzavře další moteto od Monteho O quam suavis est. Jak je milý tvůj duch, pane, abys ukázal svoji laskavost vůči svým synům, nasytíš hladovějící dobrými věcmi, nejsladším chlebem z nebes. Pyšné bohatce pošleš pryč s prázdnou. Nezapomeňte během poslechu Sanctus a Agnus Dei sledovat proplétající se hlasy, mezi nimiž můžete pochytat útržky oslavného holdu pro Rudolfa II. César vive, faxit Deus noster, omnes gentes clamant, César vive, neboli žij blaze císaři, kéž to dá náš Bůh. Všechny národy volají, žij blaze císaři.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl. Dnes je na této tabuli předestřeno k ochutnání album souboru Fraternitas Literatorum s názvem César Vive. Druhý hudební blok na albu je věnován hudbě mariánské. V roce 1604 vyšla v bavorském městě Dillingen an der Donau publikace Rosetum Marianum aneb Růžová zahrada mariánská. Je to pozoruhodná sbírka 33 skladeb na jeden cantus firmus, kterým je velmi oblíbená mariánská píseň německých katolíků Maria Zart, Něžná Maria. Koho si tehdy napadlo, aby 33 předním skladatelům zadal každému k polyfonnímu zpracování jednu ze 33 slok této písně? V této unikátní sbírce jsou zastoupeni také umělci tvořící v rudolfinské Praze. Jako připomínka Rudolfova mládí na španělském dvoře zazní nejprve krátká varhaní introdukce od Španěla Tomáse de Santa Maria a pak původní jednohlasá píseň Maria Zart. Celou tuto píseň následně uslyšíte i v dalších třech vícehlasých zpracováních. Jejichž autory budou Krištof Haranc Polžic a Bezdružic, Franz Sales a Karl Luyton. Tento blok uzavře tokáta od Itala Lucaska Lucaskiho.

Třetím blokem na CDC Zarvíve souboru Fraternitas Literatorum je alchymistický kabinet. Císař Rudolf II. Je známý jako mecenáš umělců a vědců a také jako velký příznivec okultních věd, magie i alchymie. Tento zájem nepramenil z nějakého naivního okouzlení. Císař byl jednak prokazatelně vysoce inteligentní, jednak pro humanistické vzdělance konce 16. století byl svět magický a reálný chápan v univerzální jednotě vesmírného řádu, tedy jako dvě strany téže mince. Teprve pozdější racionalismus přírodních věd oblasti víry a vědění oddělil, občas možná ke škodě věci. Naprosto unikátním dokladem tohoto Rudolfova zájmu jsou alchymistické fugy od Michaela Mayera, které vyšly až po císařově smrti roku 1618 ve spisu Atalanta Fugiens. Michael Mayer byl alchymista a zároveň Rudolfův osobní lékař, takže k panovníkovi měl pochopitelně velmi blízký vztah. Kniha Atalanta Fugiens se zabývá tajemnými naukami, popisovanými v 50 latinských básních. Magická tajemství jsou alegoricky podána prostřednictvím motivů z egyptské a antické mytologie. Každá báseň je spodobněna obrazovým emblémem a rovněž zhudebněna jako dvojhlasý kánon nad jedním kantem firmem, který je společný pro všech 50 kompozic. Z hudebního hlediska se jedná o skladby velmi bizarní, jejich význam ale pochopitelně netkvěl v hudebních kvalitách, ty jsou zde naprosto podružné. Nyní zazní tři alchymistické fugy a mezi nimi dvě drobné varhaní skladbičky italských autorů Girolama Cavazzoniho a Gabriela Fattoriniho. Pro bližší představu textu. První fuga říká: Romulus prísál z chlupatých prsů vlčice, Jupiter pak z prsů kozy a těmto pověstem přikládá se víra. Jaký div, jestliže tvrdíme, že země kojila svým mlékem těla děťátek mudrců. Jestliže malá šelma krmila takové hrdiny, jak velký bude ten, jehož kojnou je okrsek zemský. Druhá alchymistická fuga pak zasvěcencům sděluje. Slunce, jasná pochodeň nebes, neproniká pevnými tělesy a proto zůstává na jejich odvrácených stranách stín. Ten, i když je tak nepatrný mezi všemi věcmi, přece přinesl astronomům mnoho užitku, ale více darovalo slunce se svým stínem moudrým, neboť dokonává dílo zlatonosného umění.

Poslední blok CD je nazván Císařovy komnaty a zahrada. Najdeme zde hudbu ryze společenskou, sloužící ke společnému muzicírování vzdělaných aristokratů i měšťanů, kteří byli schopni ocenit básnické kvality textu i hudebního zpracování. Funkcí se jednalo o paralelu dnešní populární hudby, která mohla doprovázet tanec či plnit roli pouhé zvukové kulisy, třeba při hostinách. Tak to ostatně také popisuje Adam mladší z Waldštejna ve svém deníku Rudolfinského dvořana. Nejprve si poslechneme tříhlasou kanconetu od Alessandra Orologia z roku 1596. Srdce mé, neopouštěj mě. Opustíš-li mě, ukončím svůj život a uhasím plamen své velké touhy. Ona plačící odpověděla, raději bych zemřela já, než abys ty opustil svou touhu. A tak jsem já odpověděl se smíchem, přispěj mé lásce, a když oba zůstaneme naživu, budeme žít bez bolesti a srdce již nebude zmírat.

Jakob Reňárt, autor další skladby, se do Prahy dostal s původní kapelou Rudolfova otce císaře Maximiliána II. Byl zprvu tenoristou císařské kapely, potom zástupcem kapelníka. Je autorem velmi populární sbírky tříhlasých německých písní, zvaných po italském způsobu Villanelli. Poslechneme si píseň Wie wohl sich fühl. I když se chce mnohé stavět mému štěstí na překážku, vůbec mě to neděsí. Budu stále radostně zpívat, byť by proto puklo závistivcům srdce. Někteří lidé mi nepřejí, co mi nadělil Bůh, ale stejně tomu nemohou zabránit. Proto chci radostně zpívat, byť by proto puklo závistivcům srdce. Důvěřuji jedině Bohu a dbej málo na to, co říká celý svět. Pak brzo utichne tvůj nářek, nic se ti nemůže nepodařit, byť by proto puklo závistivcům srdce.

s albem César Vive se rozloučíme písní o loučení. Zaspívám vám skladbu Encore quelques partire od Cipriana de Roreho, která byla v celé Evropě mimořádně oblíbená po celé 16. století. Díky její popularitě byla také nesčetněkrát upravována. My si poslechneme úpravu dokumentující tehdejší velkou oblibu takzvaného diminuovaného přednesu. Původní kompozici Cipriana de Roreho ozdobil skladatel Riccardo Rognono množstvím koloratur, skoků a ozdob. I když při odchodu cítím, že zmírám, chtěl bych odejít, neboť každou chvíli cítím tak velké potěšení života, které získávám po návratu. A tak tisíckrát a tisíckrát denně bych od vás chtěl odejít, neboť mé návraty jsou tak sladké.

0: Dozněla poslední skladba z CD César Vive, které v roce 2007 natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Umělecký vedoucí tohoto ansámblu a zároveň autor pořadu Stanislav Předota se již nyní těší na další setkání s krásnou hudbou v pořadu Švédský stůl.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Slavná auditoria.
9: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
10: Zdánlivě začnu dnes ryze cestovatelskou otázkou, která, jak by se zdálo, postrádá opodstatnění na vlnách rozhlasové stanice zabývající se klasickou hudbou. Brzy se ovšem ukáže, jaká je její souvislost s místem, kam se vypravíme za dalším z operních domů této planety. Tak tedy, chtěli byste si dopřát dovolenou, při níž byste podnikli krátké výpady do Paříže, do Londýna, do Bruselu, anebo třeba do Benátek severu, za který jsou obecně považovány Brugy? A přitom byste se vyhnuli ubytování v těchto turistických centrech, kde se za ně platí nehorázné peníze? Řešení existuje a jmenuje se Lille. Město, kam míříme, je totiž z hlediska cestování výtečně umístěno. Brusel je odtud vzdálen jen něco přes 100 kilometrů, Londýn a Paříž přibližně dvakrát tolik a do Brug, tam je to vůbec docela blízko. Když si k tomu připočteme, že tuto část Evropy brázdí různé rychlovlaky, pro které není díky tunelu překážkou ani kanál La Manche, máme tak říkajíc vystaráno. Severofrancouzské město Lille s počtem obyvatel poněkud menším než Brno je totiž sice zajímavé jak svými dějinami, tak svojí současností, ale pro turisty méně lákavé a tudíž finančně snesitelnější než metropole, do kterých se dá odtud hvězdicovitě vyjíždět. Takže je vysoce pravděpodobné, že našinci zbude pár desítek euro, občas pravda i přes 100, na návštěvu místní opery. Ležící kde jinde než v historickém centru města na náměstí zvaném inu jak jinak než divadelní. Zatímco Lille jako takové datuje své počátky hluboko do středověku, místní operní dům má ve svých genech vepsáno baroko. Proč právě toto údobí vyplyne z dalšího vyprávění? Každopádně byl její vznik zásluhou zapomenutého skladatele jménem Pascal Collas. umělce, který se víc než svými vlastními operami zapsal do hudebních dějin tím, že dokončil jedno dílo svého mentora a ochránce. Tím byl mnohem slavnější a dodnes svým odkazem živý velikán Jean-Baptiste Lully. Jeho operu Achilles a Polyxena, ovšem za pouhých 8 měsíců od Lilyho smrti, stihl dopracovat právě Pascal Collas, tehdy 38letý. Uplynulo dalších 13 let a Collas se ocitl v čele snah o založení operní tradice a operního domu v Lille. Proč právě tehdy mělo to svoji logiku? Než to blíže osvětlíme, poslechněme si svitu pro orchestr ze zmiňované Lilyho opery Achilles a Polyxena. Hraje soubor Génération Harmonique.

Město Lille se nachází v kraji občas nazývaném francouzské Vlámsko a leží jen 15 kilometrů od dnešní Belgie. Této okolnosti odpovídal její vývoj, kterému nezřídka vládli jiní panovníci než galští. Až tomu roku 1668 učinil přítrž král Ludvík XIV., který využil dohody zvané Cášský mír. Aby pak jeho úsilí ještě potvrdili výsledky takzvané války o španělské dědictví. Podrobný výlet do složitých dějin si odpusťme. Pro nás je podstatná okolnost, která z naznačených proměn vyplynula. S tím, jak se město Lille ocitlo na francouzské půdě, se prudce zvýšil zdejší zájem o operní žánr a o operní zpěv. Zprvu amatérský, ale směřující k tomu, čeho se ujal skladatel Pascal Collas. Začal tím, že organizoval operní večery přímo na místní radnici, protože její hlavní sál byl k hudebním produkcím prostorově vhodný a mocensky přívětivý. Brzy však bylo zřejmé, že se jedná jen o dočasné řešení. Na pomoc opět přispěchal Ludvík XIV., který městu věnoval značnou částku za účelem kulturního zkrášlení. Mělo být zároveň doplňkem i protiváhou čilému obchodnímu ruchu, který zavládl v prostoru chráněném středověkým opevněním. Díky němu si Lille vysloužilo přídomek Královna citadel. Nyní, tedy v 18. století, se to ale mělo dařit i hudbě obecně a opeře zvlášť. Vše ovšem má svůj čas. A tak byl první operní dům ve městě zpřístupněn až roku 1788. V poněkud nevhodné datum i proto, že ho navrhl oblíbenec končícího královského dvora, architekt Jean-Jacques Lequeu, který po velké francouzské revoluci jen tak unikl osudu svých chlebodárců. Původní opera, jeho dílo, vydržela v Lille podstatně déle a její existenci ukončil až požár roku 1903. Nová budova, jaká historickému centru města vévodí dodnes, nezapře svoji inspiraci, jakou byla pro tehdejšího architekta Louis-Marie Cordoniera pařížská opera Garnier. Její mladší sestřička na severu Francie je sice menší, ale dostatečně velkolepá na to, aby svou secesí upoutala dodnes každého, kdo buď jen prochází kolem, anebo vstoupí dovnitř. V hlavním bohatě zdobeném sále se do hlediště pohodlně vejde 1138 diváků. Vše se tedy zdálo počátkem minulého století zalité sluncem. Jenomže přišla první světová válka, ve které se fronta posouvala tam a zpět, vojska střídavě získávala a vyklízela terén, což mělo pro Lille celkově a pro její operní dům neblahý následek. Město okupovali Němci, kteří dávali přednost zdejšímu kulturnímu domu Sevastopol. Dokonce do něj nechali odvést cenné vybavení, o které tímto operní dům na několik let přišel. A do Sevastopolu s poněkud rozměrnějším sálem pro 1350 návštěvníků se nastěhovala tvorba Němce každým coulem, rozuměj, Richarda Wagnera. My jej připomeneme předehrou k opeře Mistři pěvci norimberští, Gewandhaus Orchester Leipzig řídí Andris Nelsons.

Do našeho příběhu o operním domě v Lille se náhle vklínil jiný dům věnovaný hudbě známý pod názvem Sevastopol. A tato odbočka si zaslouží vysvětlení. Musíme se při něm vrátit do roku 1903, kdy přesně 6. dubna vyhořela zdejší opera, jak už o tom byla řeč. Tehdejší starosta, jistý Gustave Delory, byl zjevně mužem činu, protože už měsíc poté, 8. května, předložil městské radě návrh na vybudování kulturního domu, který bude hudbě sloužit do doby, než se postaví nová opera. A tak se i stalo. Projekt nabral doslova oslňující tempo. Psal se 30. listopad téhož roku, tedy 1903, když byli do sálu pro 2000 diváků vpuštěni první návštěvníci. Jak vidno, když se chce, všechno jde. Ale proč byl tento kulturní dům, kam se ve městě Lille dočasně přesunulo operní umění, pojmenován tak divně, totiž Sevastopol, co s ním mělo to

Turní dům v Lille dočkal tohoto pojmenování. Pomyslná cesta na Krym a zpět měla jen symbolické opodstatnění. Vraťme se ale do skutečné operní budovy, oné secesní okupované za první světové války Němci, kam se hudba pro místní diváky vrátila roku 1923 po nezbytné rekonstrukci, která v dějinách této stavby nezůstala ojedinělá. Prozatím poslední opravy proběhly mezi léty 1998 až 2003 a byl k ním dobrý důvod. Nejenže se konsolidovaly poměry v souboru, rozprášeném koncem 80. let minulého století, kvůli fatálnímu nedostatku peněz. A nezabránil tomu tehdy ani projekt nazvaný Opera du Nord, ve kterém město Lille spojilo své síly s nedalekým Roubaix. Na společnou cestu se tehdy vydali nadějným provedením Verdiho Trubadura. Bohužel ani tento bohulibý záměr se nevydařil. Na Prahu 21. století se ale konečně naskytla příležitost ke grantům a dotacím, protože Lille bylo vyhlášeno Evropským městem kultury 2004. A tak se investovalo ve prospěch nových divadelních technologií, zázemí pro účinkujících i diváckého pohodlí. Padla řeč o Verdiho opeře Trubadur. Dopřejme si z ní teď scénu v podání sboru a orchestru Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Eduardo Müllera. Solisty budou Ramón Vargas, Aniger Stumfius a James Anderson.

Nikde to nemají regionální operní soubory a jejich působiště snadné. Dokonce ani ve Francii, která považuje kulturu za jeden z klíčových znaků své vlastní identity a snaží se ji podporovat ze všech zdrojů. Každá nová sezóna v operním domě v Lille je proto svátkem. Umělecké vedení souboru se snaží o zajímavou a zároveň provozně úspornou dramaturgii. Vychází z nastudování 4 nových oper za sezónu, které se dočkají opakovaných provedení. Na programu jedné sezóny je proto například Handlova Alcina, ale taky Piazzolova Marie z Buenos Aires. A v mezidobí se na operním jevišti konají koncerty špičkových těles, například ikonického souboru Les Arts Florissants. Město Lille není jen východiskem k výletům, je také základnou pro operní provoz v severní Francii. Na závěr dnešního pořadu nabídnu jak soubor Les Arts Florissants, tak hudbu Georga Friedricha Händla. Zazní scéna ze druhé části jeho oratoria Mesiáš a solistou bude kontratenorista Andreas Scholl.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, a to buď na frekvenci 98,7 FM v digitálním vysílání DAB+, nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete naše pravidelné pořady i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že mým dnešním hostem je mezinárodně úspěšný tenorista, rodák z Číny, který studoval v Austrálii, momentálně bydlí ve Varšavě a vystupuje na jevištích po celém světě. V roce 2017 byl ve finále prestižní pěvecké soutěže v Cardiffu a tady v Praze ho budeme mít možnost slyšet 27. května v Národním divadle v rámci festivalu Pražské jaro. No a stvární postavu Ježíše v oratoriu Máří Magdalena od skladatele Žila Masneta. Hostem pořadu Hudba v miléniu je tenorista Kang Wang. Vítejte na Rádiu Klasik Praha.
4: Thank you. It's my pleasure too.
5: Děkuji, je mi potěšením.
3: Tedy jak vás tak poslouchám, na tenoristu máte docela hluboký hlas, když mluvíte.
5: No, já jsem se před chvílí zbudil a někdy, když se vzbudím, tak mám chvíli hluboký hlas. Ale ano, na tenoristu je docela nízko položený, vím o tom.
3: Začal bych u příběhu, který mi připadá pozoruhodný, totiž jak se z vás vlastně stal operní zpěvák. Dočetl jsem se, že oba vaši rodiče byli zpěváci, nicméně vy prý jste původně studoval informační technologie a dokonce jste se chvíli živili jako programátor. Tak kdy jste se vlastně rozhodl definitivně věnovat se operní kariéře? Kdy jste si uvědomil, že hudba je pro vás důležitější než počítače?
4: But because my parents are singers, so I grew up listening to opera, you know, like and you know, art songs, all that.
5: Jelikož moji rodiče byli zpěváci, tak jsem vyrůstal pořád obklopený operou a uměleckými písněmi a tím vším. Můj otec byl vlastně původně baritonista, takže to možná vysvětluje ten můj hlubší hlas, když mluvím.
3: Ano, je to zjevně dědičné.
5: Nicméně později se můj otec sám přeučil na tenorový obor, a to dokonce bez učitele. Vedl ke zpěvu i mě a trénoval mě jako tenoristu. Ale já jsem v době dospívání neměl příliš rád zpívání, ani klasickou hudbu obecně. Měl jsem raději programování. Sám jsem se naučil psát počítačový kód, když mi bylo asi 9 nebo 10 let. Od jakživa jsem toužil stát se nějakým vědcem, softwarovým inženýrem nebo něčím podobným. Nicméně můj otec mi přesto dal určitou hlasovou průpravu, nějaké lekce zpěvu, takže když mi bylo kolem 16, zpívání se stalo mým koníčkem. Když jsem se později přestěhoval do Austrálie, stále jsem ještě studoval informační technologie a pracoval jsem jako programátor. Začal jsem ovšem v Austrálii také vystupovat amatérsky na různých koncertech, kde jsem zpíval Nessun Dorma a tak podobně. Jednou jsme měli společný koncert s mým dobrým přítelem, baritonistou z Jižní Austrálie, který mi tehdy řekl: ty máš opravdu dobrý hlas, možná by ses měl věnovat zpěvu místo programování. Myslím, že mrháš svým talentem, když nespíváš profesionálně. Představil mě učiteli zpěvu, který se jmenoval Joseph Ward, a já jsem za ním letěl do Brisbane. Bral jsem u něj hodiny, jednou nebo dvakrát měsíčně jsem za ním vždycky zaletěl a pak hned zase zpátky. Až mi ten učitel jednou řekl: Kangu, myslím, že bys měl odejít z práce a začít se mnou pořádně studovat zpěv. Ale co je ještě důležitější, vysvětlil mi, že operní zpěv není jen otázkou hlasu, že je potřeba se naučit i jiné věci, pohyb na jevišti, cizí jazyky a tak dále. Takže mě přemluvil, abych se přestěhoval do Brisbane a zapsal si jako student denního studia na konzervatoři, že prý budu mít jako tenorista skvělou kariéru. Bylo mi tehdy 23 let. Rozhodl jsem se odejít z práce, přestěhovat se do jiného města a naplno se věnovat pěvecké dráze.
3: Zdá se, že nikdy není pozdě, tak to je dobrá zpráva pro všechny programátory, kteří tajně milují operu.
4: Yeah, I think a lot of tenors actually became professional really late.
5: Poměrně hodně tenoristů se stalo profesionály až docela pozdě, pokud vím, protože je to prostě těžké. Když jsem odcházel do Austrálie jako programátor, můj otec, zpěvák, mi říkal: Pokud máš něco opravdu rád a můžeš se tím živit, měl by ses tomu věnovat, ale nechej si zpívání zatím pouze jako hobby. Až se tvůj hlas rozvine, můžeš se tomu věnovat později. A kdyby to náhodou nevyšlo, potřebuješ mít v záloze něco, čím se budeš živit. Zpívání je náročná kariéra. Když jsem byl programátorem, vydělával jsem dost peněz a dokonce jsem se chystal koupit si vlastní dům. Ale jakmile jsem se stal zpěvákem, najednou jsem neměl skoro žádný příjem. Trvalo mi ještě řadu let, než jsem si jako zpěvák dokázal vydělat totéž, co jako programátor ve 20 letech.
3: Chápu. A měl jste jako tenorista nějaké oblíbené hlasové vzory, oblíbené zpěváky, které jste poslouchal a jejich hlas vás nějak ovlivnil?
5: Ano, pamatuju si, že když jsem byl dítě, otec mi pouštěl nahrávky Del Monaca, Franka Corelliho a samozřejmě Caruza. Ale obzvlášť mě ovlivnil jeden tenor, který byl spíš filmová hvězda než tenorista. A opravdu mi změnil život a změnil můj názor na operní zpěv. To byl Mario Lanza. Nebyl to vlastně opravdový operní zpěvák. Myslím, že zpíval možná jen v jedné jediné skutečné operní inscenaci. Jinak vystupoval převážně ve filmech, že ano. Ale když mi bylo 16 let, viděl jsem ho ve filmu Velký Caruso, kde hrál Enrica Caruza. Díval jsem se na ten film se svým otcem a úplně to změnilo moje představy o zpívání. Do té doby na mě opera nedělala moc velký dojem, ale po tom filmu jsem si řekl, páni, to je tedy náramný způsob života.
3: Takže dnes už operu jako žánr docenujete.
5: Ano, naprosto.
3: Pojďme si teď poslechnout slavnou árii, kterou každý tenorista musí mít v repertoáru téměř povinně. Zazní tedy Nessun Dorma z Pucciniho poslední opery Turandot a zpívat nám bude dnešní host Rádia Klasik Praha, tenorista Kang Wang.

0: Slavnou tenorovou arii Nessun Dorma nám právě zaspíval tenorista Kang Wang, dnešní host pořadu Hudba v miléniu, kterého tady v Praze budeme mít možnost slyšet v rámci festivalu Pražské jaro v roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdaléna. Většinou se o vašem hlasu píše jako o lirickém, ale v některých recenzích chválili váš velký hrdinný zvuk, tak dá se říct, že už směřujete postupně k tomu těžšímu takzvaně hrdinnému repertoáru?
1: Not yet. Okay. But we've had offers of things. I mean, we've had discussions from houses about like things like for example to redo.
2: Ještě ne. Měl jsem určité nabídky nebo spíš diskuse s operními domy o určitých rolích, jako je třeba Turidu Sedláku Kavalírovi a podobné věci. Ale s mým manažerem jsme se rozhodli zůstat zatím na té mladší straně tenorového repertoáru, protože věříme tomu, že to prodlouží mou kariéru, že můj hlas vydrží déle zdraví. Je samozřejmě jednodušší se brzy pustit do rolí pro těžší hlasy, protože je jednodušší tyto role zpívat.
0: Opravdu?
2: Ano, například když zpívám něco jako Madame Butterfly, tak se ani nepotřebuji rozespívat. Na takové role jako Pinkerton to vůbec není nutné. Dokonce když se někdy nerozespívám, tak to zní i lépe, protože ten hlas tam prostě sedí tak nějak sám od sebe, přirozeně.
0: A asi není na tyto role potřeba tolik flexibility.
2: No, ale když zpívám hodně rolí, které jsou pořád posazeny v takové těžké střední poloze, tak to negativně ovlivňuje rozsah a obratnost mého hlasu. Takže momentálně se snažíme držet té lirické repertoárové linie. Ale něco těžšího občas taky přijde. A když ano, je to pro mě vlastně jistá forma odpočinku. Nicméně zatím se snažíme o to, aby můj hlas pořád pravidelně chodil, tak říkajíc, do tělocvičny, abych si rozsah a flexibilitu udržel co nejdéle.
0: To samozřejmě úzce souvisí s volbami repertoáru a asi je to ta nejotřepanější otázka, kterou člověk může položit zpěvákovi, ale co jsou vaše oblíbené role nebo oblíbení skladatelé, co je vám nejbližší?
1: My favorite roles, one of my favorite composers is Verdi.
2: Moje oblíbené role, no, jedním z mých oblíbených skladatelů je Verdi. Když jsem zpíval Luisu Millerovou ve Washingtonu, to byl fantastický zážitek. Líbilo se mi na tom úplně všechno. Užíval jsem si každou minutu a každou vteřinu. A mám opravdu rád některé role ve Verdiho operách, které jsou určené hlasově, řekněme, pro střední až těžkou váhu. Moje úplně nejoblíbenější role je ovšem momentálně asi Hoffmann v Hoffmannových povídkách. Spousta tenorových rolí je plochá. Většinou je to prostě milovník, romantický chlapík. Ale Hoffmann je něco úplně jiného. Je to postava založená na skutečné osobě, která měla komplikovaný život. A v průběhu této opery se jeho osobnost projevuje z mnoha různých stránek. Je to komplexní postava. Můžete ho hrát v různých dějstvích různými způsoby. Je to opravdu fascinující. Navíc je tam spousta krásného zpívání. Víte, moje žena občas chodí na moje hodiny zpěvu a říká mi, když zpíváš Hoffmanna, tak je to úplně jiné, než když zpíváš jakoukoliv jinou roli. Tvoje oči, řeč těla, všechno se úplně promění. Stručně řečeno, užívám si tu hudbu, ten text i všechno ostatní. Hoffmann je zatím moje nejoblíbenější role.
0: Taky je to opravdu hodně dlouhá opera.
2: Ano, velmi dlouhá. Je to jako maraton. A zábavné je, že to má více různých verzí. Někdy se prohazuje druhé a třetí dějství, někdy se zase dělá delší závěr, přidává se tam více zpívání. To je docela zajímavé. Třeba jednou jsem to zpíval v Americe, v Palm Beach, a to byla verze převzatá z metropolitní opery. Ale teď to budu zpívat znovu v jiné verzi s různými všelijakými škrty, jinými áriemi a podobně. Je to podivné a fascinující současně.
0: To musí být i docela zrádné pro paměť. Nedej bože, kdyby v tom někdo chtěl za někoho zaskakovat.
1: It is a little bit tricky, yeah. Because I thought I knew, but now because something was cut, something was added, it's like a new thing.
2: Ano, je to zrádné, protože něco se vyškrtne, něco se přidá a je to skoro jako nové představení.
0: Tady v Praze budete v květnu na Pražském jaru zpívat roli Ježíše v oratoriu Máří Magdaléna. Je to velká zodpovědnost zpívat roli Ježíše, protože předpokládám, že v takové roli musíte vyzařovat dokonalost, svátost a tak dále.
1: Yeah, it's quite, cause I mean it's Jesus.
3: Right, yeah.
1: Yeah, no, so in a country that is so religious.
2: Ano, je to velká zodpovědnost a navíc v tak zbožné zemi.
0: Ne, to se nebojte, Česká republika není ani trochu zbožná země, žádný strach.
1: Okay. And it's still in Europe and you are singing Jesus. It's just I am now like really reading a lot about this because there's con like there's some controversy about this piece I read.
2: No dobře, ale stejně je to v Evropě a mám zpívat Ježíše. Teď o té skladbě hodně čtu, protože jsem se dozvěděl, že je s ní spojená určitá kontroverze. Díval jsem se na libreto a ten text naznačuje, že mezi Ježíšem a Máří Magdalénou se nadbyla nějaká intimní fyzická láska, což v Biblii nikde naznačeno není, pokud vím. Takže v době, kdy toto oratorium mělo premiéru, taková myšlenka samozřejmě způsobovala potíže. Co se mě týče, já se vždycky snažím, aby postavy, které hraju, byly lidské, i když se jedná o něco biblického nebo náboženského. V tomto směru tedy Masnetovi úplně rozumím, protože on se zřejmě snažil, aby to byly lidé, nejen nějaké postavy z Bible. S historickými postavami a jejich uměleckým stvárněním je to vždycky složité, protože historii někdo napsal a nikdy už nebudeme vědět, co se přesně stalo. Nemáme k dispozici stroj času.
0: Takže podle vás ten kontroverzní aspekt, který jste zmiňoval, je v tom Masnetově díle přítomný?
2: Ano.
0: Máte rád hereckou stránku svého povolání? Samozřejmě v oratoriu se moc hrát nedá, ale když jste mluvil o Hoffmanových povídkách, tak mi připadalo, že vás herectví baví. Je to tak?
1: I really enjoy that. That is one of the most my favorite parts about opera is because.
2: Herectví je jedna z mých úplně nejoblíbenějších věcí na opeře, protože se na dvě nebo na tři hodiny můžete stát na jevišti někým úplně jiným. Můžete se díky tomu vzdálit od svého běžného života, což je pro mě fascinující. Je to ještě lepší, než hrát třeba ve filmu, protože ve filmu vždycky zabíráte jenom určité akce, sekvence, činnosti, kdežto na jevišti se do té postavy můžete zcela proměnit a zůstat v ní, i když pak třeba jdete zpátky do šatny. Takže pokud jde o mě, herectví je prostě nejlepší.
0: Role Ježíše, kterou budete tady v Praze zpívat, je ve francouzštině a já jsem si všiml, že celkově zpíváte docela dost francouzského repertoáru, tak by mě zajímalo, jestli zpívat ve francouzštině je nějak obzvlášť náročné pro operní zpěváky, protože francouzština má spoustu velice podivných zvuků, nosových vokálů a tak podobně, což se asi musí zpívat docela těžko, je to tak?
1: Yes, some of the French vowels helps with your tenor overtone that and
2: Některé z těch francouzských vokálů mi naopak pomáhají s mojí tenorovou rezonancí. Proto taky má francouzský tenor velice specifický zvuk. Ale je pravda, že některé francouzské vokály nejsou pro tenoristu úplně příznivé. Možná to souvisí s francouzským temperamentem, se způsobem, jakým Francouzi mluví. Každopádně jako zpěvák se naučíte ty jejich vokály modifikovat, stejně jako modifikujete vokály třeba v italštině, aby se vám ty tóny lépe tvořily tak, jak jste zvyklí. Je ovšem pravda, že francouzština je velmi specifická. Když jsem byl součástí takzvaného Lindemanova programu pro rozvoj mladých umělců, který zaštiťuje Metropolitní opera, tak jsem tam měl jednoho francouzského kouče a tomu jsem nosil takové árie jako Romea a podobně. A pamatuju si, že mi řekl, francouzské zpívání se dá shrnout jedním slovem – přesnost. Zpívání ve francouzštině hodně závisí na přesném srovnání hlasu s partiturou. Když zpíváte italsky, můžete si dovolit nějaká portamenta, ralentanda, zkrátka tu a tam můžete trochu uhnout, jste svobodnější. Ale ve francouzském repertoáru ne, protože lidé mají od vás velmi konkrétní očekávání, jak máte tuto hudbu interpretovat. Týká se to dokonce i zvuku. Hrdinný tón, velký zvukový objem na vysokých tónech. To je ve francouzském repertoáru mnohdy nežádoucí. Je to chyba, které se já osobně dopouštím docela často, ale pořád se učím. No a co se týče Masnetovy Máří Magdalény, jelikož je to nábožensky zaměřené, je to o Ježíšovi a tak, tak se na to musím opravdu dobře připravit, aby můj hlas zněl v souladu s francouzskou tradicí. Uvidíme. Každopádně se na to moc těším.
0: Když už jsme tedy mluvili o francouzském repertoáru, pojďme si teď poslechnout, jak zpíváte francouzsky. Konkrétně zazní známá árie z Gounodovy opery Faust, Sully de Mer Chaste Epire. Zpívá tenorista Kang Wang, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Na rádiu Klasik Praha dozněla arie z Gunodovy opery Faust, kterou nám zpíval dnešní host pořadu Hudba v miléniu, čínský tenorista Kang Wang, který se představí letos i tady v Praze na Pražském jaru a také bude zpívat francouzsky. Roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dočetl jsem se, že nedávno jste premiéroval titulní roli v soudobé opeře, která se hrála v listopadu v San Francisku a jmenuje se The Monkey King, opičí král. Tak o čem ta opera je, jak zní ta hudba a jaká je ta vaše role?
1: Okay, the tiger role is called The Monkey King and do you play video games?
2: Takže ta titulní postava se jmenuje Opičí král a hrajete počítačové hry?
0: Ano, ale tuhle asi neznám.
1: There's a recently last year there was a game that was a first AAA like big title blockbuster game came from China.
2: Minulý rok vyšla hra, která patřila mezi takzvané 3Ačkové tituly, čínský blockbuster nazvaný Black Myth Wukong. Říká vám to něco? Byl to velký hit, získalo to opravdu dobré ocenění na webu IGN. No, já jsem velký fanoušek počítačových her, jak vidíte, nicméně jde tam o tutéž opici. Tenhle opičí král je hluboce zakořeněný v čínské kultuře. Já se obvykle věnuji jenom klasickému opernímu repertoáru, ale když přišla tahle nabídka, hned jsem říkal svému manažerovi, zruš všechno ostatní, tohle musím dělat. Protože pro dítě, které vyrůstalo v Číně, je opičí král něco podobného jako třeba Superman pro americké děti. Stvárnit takovou roli je splněný dětský sen, takže jsem řekl, že to musím dělat za každou cenu a byl jsem naprosto šťastný. Je to soudobá hudba, takže to není úplně jednoduše pochopitelné pro lidi, kteří pořád poslouchají jenom Pucciniho, Mozarta, barokní hudbu a podobně. Je to svět soudobé hudby, ale zároveň je to i moje kultura, takže jsem z toho byl nadšený. Jedná se o jednu z těch rolí, které nejsou jen o zpívání, ale také hodně o jevištní akci. Byly tam i zbraně a podobné věci. Byli tam dva odborníci na tradiční pekingskou operu. Taky tam byl tanec a loutkové divadlo. Měl jsem dvojníka a ten dvojník měl náhradníka. A byli tam dva tanečníci, takže postavu opičího krále jsme vlastně stvárňovali tři. Bylo to něco jako taková opičí svatá trojice. A ti tanečníci mě naučili různé pohyby, jak zacházet s bojovou holí, jak používat kopí a všechno možné. Bylo to fascinující. Přiletěl jsem do San Francisca a podstoupil jsem měsíční výcvik, ze kterého jsem natáčel různá videa na Instagram. Hodně jsem se přitom naučil o zacházení se zbraněmi a stal se z toho můj koníček. No počkejte, to vám ukážu. Potom, co jsem se vrátil do Polska, do Varšavy, jsem si koupil tohleto.
0: To bohužel nemůžeme ukázat v rádiu našim posluchačům.
1: It's a staff about 1.7 meters long.
2: Je to bojová hůl dlouhá 170

0: který je napsaný ve vyšší poloze, a najednou i ten opičí král zněl lépe. Takže právě tohle jsem měl na mysli, když jsem před chvílí říkal, že se snažím udržet si v repertoáru co nejvíce lyrických rolí, protože hlas se tím udržuje zdravější, zůstává obratnější a bohatší na adekvátní frekvence. Prostě všechno je pak lepší. A když už pak jednou za čas příležitostně zpíváte něco těžkotonážního, tak vám to jde vlastně lépe.
1: Vidíte, tak to jsem nevěděl, že Opičí král je tak známá a populární postava.
0: Ano, je to takový nejstarší superhrdina čínské kultury.
1: No vidíte, takže s tou rolí Ježíše to má taky něco společného. Ale když jsme tedy u té čínské kultury, já jsem viděl na YouTube, jak zpíváte tradiční čínské písně. Jaký je váš vztah k tomuto žánru, tedy k lidovým písním, k čínské tradici? Věnujete se tomu pravidelně?
2: Not really. I know only like a couple of them, but I do this because first, you know, I grew up in China, I'm Chinese, and
0: vlastně moc ne. Mám v oblibě jenom pár těchto písní, ale především to dělám proto, že jsem v Číně vyrůstal a jak jsem zmiňoval, moji rodiče jsou zpěváci. Otec zpívá hlavně západní operu, ale moje matka se věnuje čínské tradiční hudbě. Ne přímo v pekingské opeře, ale spíš uměleckým písním a podobně. Takže když jsem vyrůstal, tohle jsem všechno často slýchal a je to tak nějak součástí mojí duše. Občas se nějakou takovou píseň naučím a když o tom teď přemýšlím, možná bych se jich měl naučit víc.
1: Já myslím, že publikum by to ocenilo. Pojďme si nyní i my poslechnout dvě čínské písně, jak je naspíval náš dnešní host, tenorista Kang Wang. První z nich má text více než 2500 let starý. Druhá píseň je umělá a pochází z tenoristova rodiště z města Harbin. Zpívá Kang Wang, na klavír doprovází John Woods.

0: Dvě čínské písně nám právě zaspíval náš dnešní host v pořadu Hudba v miléniu, tenorista Kang Wang, který pochází právě z Číny, ovšem studoval v Austrálii a aktuálně žije ve Varšavě. Vzhledem k tomu, že jsme české rádio, tak pro vás mám obligátní otázku, jaký máte vztah k české hudbě a českému repertoáru. Máte nějakého oblíbeného českého skladatele? Už jste zpíval svého prvního Janáčka?
1: Not yet. Unfortunately not yet, but hopefully more later. Yeah, because Czech music is very beautiful.
2: Ne, bohužel ne. Je to škoda, protože česká hudba je krásná. Z českého repertoáru jsem lecos poslouchal a moc se mi to líbí a rád bych to zpíval, ale nikdo mi to zatím nenabídl.
0: Tak možná po vašem vystoupení v Praze se to změní.
1: Maybe. You know, I have to tell you, this is not my first visit to Prague.
2: Možná. Vidíte, to vám musím říct, nebude to moje první návštěva Prahy. Když jsem zpíval Romea v Drážďanech, což je od Prahy kousek, tak jsme se jeli s mojí ženou podívat do Prahy a bylo to neuvěřitelně krásné. Byli jsme úplně v šoku, jak krásné město to je ve srovnání s prakticky všemi ostatními hlavními městy Evropy. Krásné město a skvělé jídlo. Objevili jsme tam takový úžasný dort zvaný medovník. No a teď už všude, kam jedeme, hledáme medovník. Tak jsme si tehdy říkali, že by bylo hezké se do Prahy zase někdy vrátit, zaspívat si tam a více to město prozkoumat. No a vidíte, pak mi přišla tahle nabídka od pražského Jara.
0: A v Polsku nemáte medovníky? To bych se divil, kdyby se tam taky nedělali.
1: Oh, there is. We finally found one. We found a cafe that produces medovník on a daily basis.
2: Ano, jsou tady. Nakonec se nám podařilo najít jednu kavárnu, která produkuje medovník denně. Ale ten první medovník, který jsme měli v Praze, ten byl fantastický. Pamatuju si, že to bylo v takové restauraci poblíž vodního mlýna. Nikdy předtím jsem takový zákusek nejedl.
0: To se hezky poslouchá samozřejmě. Tak vám přeju, ať si pobyt v Praze užijete a my se na vás taky budeme těšit 27. května v rámci festivalu Pražské jaro v Národním divadle, kde stvárníte roli Ježíše v Masnetově oratoriu Máří Magdalena. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu byl tenorista Kang Wang. Moc vám děkuji za rozhovor.
1: Thank you, bye.
2: Děkuji, nashledanou.
0: My si závěrem dnešního pořadu poslechneme další francouzskou arii a Leve toi soleil z Gounodovy opery Romeo a Julie. Na piano doprovází Ken Noda, zpívat bude tenorista Kang Wang a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Hezký dobrý den, krásnou sobotu 8. srpna přeje od mikrofonu Rádia Klasik Praha Bára Sedláčková. Dlouho jsme se neslyšeli, tak doufám, že si užíváte léto, které se nám postupně přehouplo do druhé poloviny. No a my jsme teď slyšeli humorisku číslo 7 Kezdur v úpravě pro violončelo a klavír. A slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka a v aranži Fritze Kreislera. Edgar Moro nám hrál na violončelo a David Kaduš na klavír. No a právě to byla ukázka z alba mladého francouzského violončelisty, které se jmenuje Rokoko. Vyšlo v roce 2024. Violončelista Edgar Moro se narodil v roce 1994, takže je to mladý violončelista. Je 12 hodin 4 minuty a pokud právě obědváte, já vám přeji dobrou chuť a pustíme si k tomu jídlu Josefa Haydna.

Tohle byla část Nelsonovy mše, tež mše pro krušné časy. Slyšeli jste první Kyrie, no a hrál nám The English Concert, Trevor Pinnock dirigoval a The English Concert Choir nám také zpíval a Felicity Lott, to byl ten soprán, který jste slyšeli, mezzosoprán, ten patřil Carolyn Watkinson a také jste slyšeli Maldwina Davise a Davida Wilsona Johnsona. Teď si pustíme noturno pro housle, harfu, smyčcový orchestr. Arnold Schönberg je autorem hudby, kterou uslyšíme a zahraje nám Daniel Hope na housle a Jane Baird na harfu.

Circhr, kamerorchester, doprovodil Daniela Houpa a Jane Bert. Teď si pustíme Espaňu, Rhapsody pro orchestr a Manuela Šabriera zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Keith Clark diriguje.

Emmanuel Chabrier a jeho España. To je to, co právě doznělo. No, my se zase trošku uklidníme a pustíme si symfonii číslo 6 D-moll Jana Sibeliuse. Zahraje nám tentokrát Dánský národní symfonický orchestr a Leif Segerstam diriguje.

Slyšeli jste dánský národní symfonický orchestr pod taktovkou finského dirigenta Leifa Segerstama? On je přední světový interpret Sibelia a také plodný skladatel. Je autorem téměř 300 symfonií. No a vy jste právě slyšeli symfonii číslo 6. Tahle Sibeliova symfonie číslo 6 měla premiéru v roce 1923 a je to relativně krátká symfonie introvertního pastorálně meditativního charakteru z velké části v dorském módu. Vy jste slyšeli třetí větu. No a my si teď pustíme Ludvíka van Beethovena a pustíme si jeho sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty Esdura. Uslyšíme čtvrtou větu Rondo.

Tohle byla krásná Badinery ze svity číslo 2 Hámol Johana Sebastiana Bacha. Na The Academy of Ancient Music nám hrála Bojan Čičič, dirigoval, a na Zobcovou flétnu nám hrála Lucia Horš. Hans Roth a jeho symfonie číslo 1 E-dur, uslyšíme první větu, to bude trochu delší kus, oproti minutě 20, kterou měla ta skladba Johana Sebastiana Bacha, si pustíme teď první větu ze symfonie, která má 9 minut 47 vteřin. Je to tedy úvodní část z jediné symfonie Hanse Rotha, jeho vrcholného díla.

Hans Roth a jeho symfonie číslo 1. Edur, slyšeli jste první větu, první úvodní část z jediné symfonie jeho vrcholného díla. On zemřel v 25 letech na tuberkulózu. Byl nemocný duševně, byl přítelem a spolubydlícím Gustava Mahlera na konzervatoři a významně ho ovlivnil byl žák Antona Brucknera. Nahrávka vyšla u Deutsche Grammophon v říjnu roku 2022. Hrali nám bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši a tahle nahrávka právě bamberských symfoniků získala International Classical Music Award právě za rok 2022 i Opus Classic. Báječné. No a my si teď pustíme Maurice Ravela, PKF Prague, Filharmonia nám zahraje, Emmanuel Vium diriguje, Andrew von Oyen, to bude ten klavírista, jehož hudbu uslyšíte.

Třetí věta koncertu pro klavír a orchestr G-dur právě dozněla. Autorem byl Maurice Ravel. Teď se pustíme Johannese Brahmse a jeho symfonii číslo 3. F-dur, třetí větu.

Johannes Brahms a jeho symfonie číslo 3. F-dur, slyšeli jste třetí větu a hrála nám Lapská filharmonie, Thomas Hengelbrock dirigoval. Teď je na řadě Julius Caesar v Egyptě, uslyšíme hudbu z této opery. Georg Friedrich Händel byl autorem této hudby. Scottish Ensemble nám zahraje a Alison Balsom nám zahraje na trubku. My do Egypta nemusíme, my máme tady už i v Čechách takové trochu egyptské počasí, i když je pravda, že v Luxoru bych teď být asi nechtěla, protože teploty tam mohou dosahovat až 70 stupňů, což je štěstí, že se Praha nemůže s Luxorem srovnávat. Tak nicméně, pokud byste se chtěli nechat v myšlenkách unést do Egypta, zaposlouchejte se tady do Rádia Klasik Praha, do hudby, kterou vám pouštíme. Můžete třeba vyjít jenom na balkón a třeba budete mít ten pocit.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze pořadu Hudba v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl klavírista Marek Kozák. Hovořili jsme o jeho dvou nejnovějších albech, písňovém Nocturnu se Simonou Šaturovou a klavírních transkripcích z pera Sergeje Rachmaninova. Poslechu reprízy v úterý 11. srpna od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzov.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Ladíte Klasik Praha.

Bohuslav Martinů a jeho skladba z roku 1959, posledního roku jeho života, a slyšeli jste variaci na slovenskou lidovou píseň. Jedná se o variace na píseň Keby ja vedela, jejíž charakteristický interval zvětšené kvarty je právě jednotícím prvkem těchto variací. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla v roce 2025 u Suprafonu a je to dvou CD s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír, a nahrál je dva mladí interpreti, český čelista a běloruský pianista Vilém Vlček a Denis Linik, a oba studovali na hudební akademii v Bazileji, kde bylo album také natočeno. Ve Švýcarsku v závěru svého života právě pobýval i Bohuslav Martinů. My si teď pustíme trošku zase něco zahraničního. Thomas Louis de Vittoria bude autorem hudby, kterou si právě teď pustíme. Pustíme si Reginu Celi Letare.

Já jsem předtím říkala, že si pustíme něco zahraničního a nebyla to tak úplně pravda. Protože sice jsme si pustili hudbu nejslavnějšího španělského renesančního skladatele Tomase Luise de Victorii, ale zpíval nám ho český vokální soubor Tiburtina Ensemble, no a s ním hrál instrumentální soubor Capella della Torre. Tiburtina Ensemble si pouštíme tady na Radio Klasik Praha celkem pravidelně. No a já doufám, že se vám jejich interpretace staré hudby líbí. Myslím, že je to fenomenální. Richard Wagner a jeho slavnostní pochod Stanhojzera, to je na našem playlistu právě teď. Kdybyste chtěli znát kompletní playlist, není nic snažšího, než se podívat na náš web klasikpraha.cz.

Slavnostní pochod z opery Tannhäuser právě dozněl Richard Wagner. Byl autorem této hudby a hrála nám Slovenská filharmonie. Richard Hyman dirigoval. No a my si teď pustíme koncert F dur, pustíme si druhou větu Siciliano. Pokud už jste třeba letos navštívili Sicílii nebo se tam teprve chystáte na podzim, tak se můžete naladit. The Academy of Ancient Music nám bude hrát Bojan Čičič, diriguje a opět nám na zobcovou flétnu zahraje Lucie Horš.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl se mnou poprvé ve studiu, když mu bylo 13 let. Už tenkrát všichni obdivovali jeho talent a nyní ještě studuje v současnosti ve škole v německém Mannheimu. Mladý klavírista Jan Čmejla přijde ve svých 22 letech, aby vyprávěl o svých úspěších, představil z Brusu novou nahrávku klavírních skladeb a zeptám se ho, zda při jeho vytížení bude koncertovat i u nás. Poslouchejte ve čtvrtek v premiéře v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu z britského dobrodružného filmu, který je založený na artušovských legendách a jmenuje se Lancelot Ginevra z roku 1963. Ron Goodwin složil tuhletu hudbu, britský filmový skladatel. Napsal hudbu přibližně k 70 filmům a často spolupracoval se symfonickými i mládežnickými orchestry. Hrála nám City Light Symphony Orchestra, těleso ze švýcarského těleso ze švýcarského města, které bylo založené v roce 2018. Tak, Kevin Griffiths, britský dirigent, syn Howarda Griffithse, nahrávka, která vyšla v roce 2025. Sobota a chtěla jsem říct, že bych měla

Měla být odpočatá, no ale asi na mě nějak doléhá to léto. Tak, teď si odpočineme od mého průvodního slova 17 minut, protože si pustíme pavoučí hostinu, symfonické fragmenty z baletní pantomimy. Albert Russell je autorem té hudby a ta hudba trvá 17,5 minuty. Užijte si to.

francouzský hudební skladatel Alberto Rosa. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Václav Smetáček dirigoval jeho hudbu. No a my jsme slyšeli pavoučí hostinu, symfonické fragmenty z baletní pantomimy. Doufám, že jste si to užili, protože to byla opravdu snová hudba. Teď si pustíme oratorium Ohnivý hadi v poušti, nebo tedy aspoň jeho část. Johann Adolf Hase je autorem této hudby. Lezaksán, soubor, který uslyšíme pod vedením Thibauta Noailleho. No a uslyšíme také kontratenoristu Filipa Žaruského. No a uslyšíme tedy část z nahrávky, která vyšla v roce 2024. No a Hase zkomponoval právě tohle oratorium ve 30. letech 18. století. Původními interpretkami byly zpěvačky z benátského Siročince a vokální party, tedy právě zpívaly ženy, jsou vysoce náročné a virtuózní. My je uslyšíme tady v podání kontratenoristy. No a na nové nahrávce jsou tedy právě všechny role určené původně ženským zpěvačkám obsazeny právě kontratenoristy, ale s výjimkou Anděla, kterého zpívá Julia Ležněva. Tenhle její part si tady pouštíme také. No a co ještě k tomu dodat? Johann Adolf Hase, barokní skladatel německého původu, působil v Itálii, ve Vídni i v Drážďanech a ve své době patřil k nejhranějším a nejoblíbenějším autorům Evropy. Zemřel v roce 1783.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha.

14 hodin, 4 minuty a doufám, že trávíte příjemné sobotní srpnové odpoledne ve společnosti Rádia Klasik Praha. Právě jste slyšeli skladbu anglického skladatele Gustava Holsta z roku 1923. Neslyšeli jste tedy samozřejmě celou, slyšeli jste druhou větu a byl to tedy jeho A Fugal Concerto, fugový koncert. Liverpoolská královská filharmonie nám hrála a Andrew Menzies dirigoval a právě tahle jejich nahrávka vyšla v roce 2025. A kromě Holstových skladeb jsou na albu také díla jeho talentovaného mladšího současníka George Butterwortha, který zahynul velmi mladý ve válce, žil mezi lety 1885 až 1916. No a teď už je na řadě božský Antonio Vivaldi.

Koncert B-dur pro violončelo, smyčce a baso continuo Antonia Vivaldiho ve 14 hodin 14 minut dozněl na Radio Klasik Praha. Hrál nám amsterdamský barokní orchestr, Ton Kopman dirigoval a Jojo Ma hrál na violončelo. No a my si teď pustíme Goodbye Pork Pie Hat v úpravě pro smyčcové kvarteto.

Charles Mingus a jeho Goodbye Pork Pie Head. Tentokrát tedy v úpravě pro smyčcové kvarteto. A tím kvartetem je Katior Eben, francouzské smyčcové kvarteto, které vzniklo v roce 99. Hrají klasiku, jazz a crossover. No a vy jste tedy slyšeli ukázku z jejich alba, které vyšlo koncem roku 2024 a má název The Jazz Album. Je plné tedy úprav jazzových standardů a je skvělé. To album si dejte, pokud jste ho ještě neslyšeli. Mimo jiné také, pokud jste měli to štěstí a byli jste 25. května roku 2025 v Rudolfinu, tak jste je mohli vidět na Pražském jaru. No a my si teď pustíme opět klasickou klasiku a bude to Giuseppe Verdi a jeho sbor Čarodějnice třetího dějství Tre Water Mie Col, třikrát mor už zamňouká.

Slyšeli jste část Verdiho opery podle Shakespeareovy tragédie? Byl to Macbeth. No a nahrávka, která právě byla později přepracovaná z původní verze opery z roku 1847, takže jste slyšeli tu původní část. No a tady Fabio Biondi řídil orchestr Europa Galante s houslemi. Sbor byl podle své opery a filharmonie. No a my si teď pustíme Wolfganga Amadea Mozarta a jeho smyčcový kvartet číslo 15 d-moll. Uslyšíme třetí větu. No a Katjur Mozaikes nám zahraje.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zamíříme do světa módy. Zazní tak ukázky z filmů jako Paní Hrysová jede do Paříže nebo Coco Chanel. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jste ústřední píseň z filmu Singing in the Rain, zpívání v dešti. No a Gotye Capison mi hrál na violončelo. Píseň je z filmového muzikálu z roku 1952, kde ji zpívala Gene Kelly a také kde ji zpíval ten Gene Kelly, také režisér filmu, ale píseň je mnohem starší, pochází z roku 1929. No a nahrávka, kterou jste slyšeli, je teda z Capisonova alba Sensations, největší šlágly historie z roku 2022. Bretaňský národní orchestr hrál právě z Gotye Capisonem a Johanna Malangré dirigovala. No a

Divertimento pro smyčcový orchestr. Slyšeli jste třetí větu. Allegro assai bello, Bartoka, hrála nám Česká filharmonie. Jiří Bělohlávek dirigoval. Teď si pustíme arii z Fausta. Je to kavatina titulní postavy ze třetího dějství právě opery Charlese Gounoda Faust.

Buď zdravostnostný a čistý domové. Tuhle hudbu složil Charles Gounod. No a vy jste slyšeli zpívat tahle slova Benjamina Barnheima, francouzského lyrického tenora. No a bylo to z nahrávky z roku 2019. Hrála tam také PKF Prague Philharmonia. Emmanuel Vium dirigoval. Teď si pustíme mou oblíbenou přírodu, život a láska. Karneval uslyšíme předehru, druhou část z cyklu Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, Gert Albrecht diriguje.

Příroda, život a láska. A Antonín Dvořák. Doufám, že máte takové léto, že máte přírodu, život a lásku. A to myslím, že by mělo k takovému krásnému letnímu času stačit. No a k tomu samozřejmě hudba Antonína Dvořáka. Teď si pustíme dalšího českého skladatele, pustíme si hudbu Miloslava Kabeláče. A to, ten nám doplní takovou mozaiku právě toho léta, protože si pustíme část klavírního cyklu Cizokrajné motivy. Takže příroda, život a láska a k tomu Cizokrajné motivy a myslím, že máme úplně dokonalou skládačku skvělého léta. Jan Bartoš nám zahraje na klavír a uslyšíme arabský tanec. A je to tedy část klavírního cyklu inspirovaná exotickými nápěvy. Dnes se tomu říká world music. Vznikal zhruba ve stejné době jako slavné Mysterium času, což je nejuváděnější Kabeláčova skladba. No a jde o ukázku z alba, které vyšlo před 3 lety u Suprafonu. Na němž právě Jan Bartoš vedle sebe staví hudbu Miloslava Kabeláče a Bedřicha Smetany a hledá podobnosti mezi jich klavírními díly. No a uslyšíme živý záznam z Rudolfina.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

A opět španělská rapsodie. Slyšeli jsme španělskou rapsodie, její čtvrtou větu Morrise Ravela. Bostonský symfonický orchestr nám hrál Seiji Osawa. Dirigoval. No a my si teď pustíme koncert pro violončelo a orchestr G-dur. Uslyšíme třetí větu a Nicola Porpora byl autorem této hudby.

The English Concert nám hrál pod taktovkou Harryho Biketa. No a teď už do Francie Camille Saint-Saëns a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 2. G-moll v 15 hodin, 13 minut hrajeme na Radio Klasik Praha. Na klavír hraje Andrew von Oyen.

Camille Saint-Saëns a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 2. Gamol, slyšeli jsme třetí větu. PKF Prague Philharmonia nám hrála, Emmanuel Vium dirigoval a Andrew von Oyen hrál na klavír. A teď si pustíme France Schuberta. Schválně, jestli poznáte, co to je.

Tak jistě jste poznali Ave Maria France Schuberta. Britain Symphonia nám hrala, Ivor Bolton dirigoval a Leslie Garrett. To byla ta zpěvačka, kterou jste slyšeli. Teď si pustíme hudbu filmovou. Tu jsme si dneska zatím pustili jenom jednou. Pustíme si hudbu z filmu Hodný, zlý a ošklivý z roku 1966 z westernu. No a hudbu nesložil nikdo jiný než Ennio Morricone. Zahrají filharmonici města Prahy.

0: Nejmladším synem slavného českého virtuóza Jana Kubelíka a maďarské hravěnky Čáky Sélové byl světově proslulý dirigent Rafael Kubelík. V emigraci strávil dlouhých 42 let. Více o jeho životních osudech v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Ach, dozněl Bach. Johann Sebastian Bach. A slyšeli jste fugu Amol z druhé knihy Dobře temperovaného klavíru v úpravě pro mandolínu, violončelo. No a hrál nám Chris Thiel na mandolínu, Jojoma na violončelo. No a na čembalo ještě, pro čembalo Edgard Meyer na čembalo. A šlo o ukázku z alba Bach Trios z roku 2017, kde zní právě Bachovy skladby v úpravách pro toto nezvyklé obsazení. Chris Thiel je všestranný multižánrový mandolinista a v roce 2022 také vystoupil na Prague Sounds, dříve to byly tedy struny podzimu. No a Edgard Meyer je kontrabasista a především jazzový a bluegrassový. No ale my jsme slyšeli tady právě, jak hrál Johanna Sebastiana Bacha. Ludwig van Beethoven a jeho klavírní koncert císařský, uslyšíme třetí větu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu nám zahraje Petr Popelka, bude dirigovat a Jan Bartoš hraje na klavír.

Slyšeli jste klavírní koncert číslo 5 z dur císařskýho třetí větu Ludvíka van Beethovena. No a šlo o ukázku z alba, které vyšlo loni u Suprafonu s klavírními koncerty S dur Beethovena a Reichy. Beethoven a Reicha byli přáteli a vrstevníky, oba byli ročník 1770. Setkali se v Bonnu, kde spolu hráli v orchestru a navštěvovali přednášky na univerzitě. No a my jsme slyšeli tu hudbu v podání Jana Bartoše, vynikajícího českého interpreta Beethovena. No a mezi jeho učitele ostatně patřil i Alfred Brendl a Ivan Moravec. Už nahrál pro Suprafon jedno album s Beethovenovými skladbami v roce 2018, to byly Bagatelle, sonáty a variace, no a v roce 2025 tady pokračoval s těmi koncerty S dur. Pokud by vás to zajímalo, to album si najděte, je to skvělé. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovku Petra Popelky, tedy s Janem Bartošem, tento kus nahráli. Teď si pustíme Leoš Janáčka, ale nebude to čistý Leoš Janáček, bude to v aranži Lukáše Moťka.

Dozněla ukázka z alba Nedělní obrazy trombonisty Lukáše Moťky z roku 2023. Janáčkův cyklus, původně klavírní, ještě dříve zamýšlený pro harmonium, je inspirovaný lidovou melodikou a vznikal v 0. letech 20. století. No a slyšeli jste tedy naše večery z cyklu Po zarostlém chodníčku. Lukáš Moťka, trombon, Lucie Kubátová, klavír. No a my si teď pustíme Karla Nielsena, symfonii číslo 2, opus 16, The Four Temperaments, čtyři temperamenty. Uslyšíme první větu.

Carl Nielsen a jeho symfonie číslo 2. Slyšeli jste The Four Temperaments, první větu, Allegro Colerico. Symfonický orchestr Danského rozhlasu nám hrál, Michal Schenman dirigoval. Za 2 minuty bude 16 hodin, no a my si pustíme Alexandra Scriabina. Etidu Cismol uslyšíme hrát Jana Schulmeistera. Je to nahrávka, která vyšla loni u Suprafonu, no a je to tedy album mladého českého pianisty, které je zaměřené na ruský romantický klavírní repertoár. Etidu Cismol napsal Scriabin v 16 letech.

0: magické léto v Aquapalace Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

A opět jsme slyšeli dnes v odpoledním vysílání část mše pro krušné časy. Tentokrát to byla sedmá část a hrál nám The English Concert Choir. Zpíval a dirigoval Trevor Pinnock. The English Concert Choir nedirigoval, ten tedy opravdu zpíval. No a Josef Haydn je autorem, nebo byl autorem této mše. Víme, že to bylo vrcholné dílo jeho chrámové tvorby. No a skladba pochází z roku 1798 z krušných časů, kdy v Evropě řádil Napoleon a vítězil nad Rakouskem a po překročení Alp ohrožoval i Vídeň. No a přezdívka mše odkazuje k anglickému admirálu Horatiu Nelsonovi, který krátce před premiérou této mše Napoleona drtivě porazil na Nilu. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 1987. Mše je tedy zvláštní tím, že orchestr neobsahuje dřeva. Haydnovi zůstaly pouze smyčce, trubky, tympány a varhany. No a my si pustíme teď ještě starší hudbu, bude to hudba ze 14. století v aranži Davida LePage. Je to ukázka z alba Labyrinth z roku 2021. No a my si pustíme anonymní hudbu v této aranži v podání Orchestra of the Swan, britského komorního orchestru, který je založený od roku 1995 právě houslistou a uměleckým ředitelem Davidem LePagem.

Skvěle, vidíte. Čekali jste možná, že si pustíme nějaké oratorium ze 14. století, ale přitom to byla taková svěžná, možná i trochu world music, byla to prostě taková svěžná sobotní probíračka. Slyšeli jste Trish Klaus, mladou britskou saxofonistku a improvizátorku a také Gaia Shaloma, perkusistu pracující v Británii, no a samozřejmě podle jména je poznat, že je izraelského původu. Orchestra of the Swan a David LePage. Nádhera. No my si teď pustíme Lovce perel, zase trošku zpátky k takové klasičtější klasice. Uslyšíme duet z prvního dějství této opery, Georges Bizeta.

Symfonický orchestr německého rozhlasu Kaiserlautern nám hrál a José Collado dirigoval. No a Ramon Vergas, to byl ten tenor, který jste slyšeli, a také Ludovic Tézie, to byl zase ten bariton. Teď si pustíme vodní hudbu Georga Friedricha Händla. To se nám dnes hodí. V 16 hodin 18 minut venku je krásné sobotní srpnové horké odpoledne, takže se schlaďme alespoň hudbou Georga Friedricha Händla. Scottish Chamber Orchestra, neboli skotský komorní orchestr pod taktovkou Alexandra Gibsona, nám zahraje.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl vám chci představit symfonie, operní předehry a pozoruhodné variace od Antonia Salieriho, a to v krásné nahrávce orchestru London Mozart Players. Stanislav Předota se těší na inspirující setkání v obvyklém čase v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak rychle najednou dozněla hudba z filmu Rogue One Star Wars Story, tedy z jednoho filmu ze série Star Wars. Michael Giacchino složil tuhle hudbu, hrál nám studiový orchestr. No a teď už je na řadě Edward Grieg a jeho koncert pro klavír a orchestr Amol. Uslyšíme třetí větu.

Edward Hagerup Grieg a jeho koncert pro klavír a orchestr Amol. My jsme slyšeli jeho třetí větu v 16 hodin 43 minut na rádiu Klasik Praha. Hrál nám londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thomse a Jean-Marc Luisada nám hrál na klavír. Teď si pustíme kratší kus, pustíme si Dance for the Fairies Henryho Purcella z Královny Víl, takže a tohle to bude tanec pro víly. Freiburský barokní orchestr nám zahraje, Thomas Engelbrock diriguje.

Slyšeli jste The Fairy Queen, část této opery Královny Víl Henryho Purcella. No a teď si pustíme Gustava Mahlera a pustíme si Titána, jeho symfonie číslo 1 D-dur, druhou větu.

Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla 8. září roku 2023. No a šlo o část kompletu Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova. No a slyšeli jste druhou větu Titána, symfonie číslo 1 D-dur, a ta je zpracovaná jako alpský třídobý tanec Ländler, což je předchůdce vídeňského valčíku. No a Gustava Mahlera vystřídá další klasik Claude Debussy. A uslyšíme jeho jediný smyčcový kvartet z roku 1893. No a uslyšíme nahrávku belgického rodinného ansámblu Kaikenových hudebníků pohybujících se jinak především v oblasti staré hudby nebo působících v oblasti staré hudby a jmenují se Kaiken Ensemble.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

Dozněla nahrávka z roku 1994 a nahrála ji muzika Antiqua Praha. No a vydala ji krátce právě před rozpadem, nebo tedy nahrála ji před rozpadem, ale vydala ji až v roce 2023. Oni by ji asi vydali, kdyby se nerozpadli mnohem dřív. No a muzika Antiqua Praha byl průkopnický soubor stylové interpretace staré hudby u nás, který vedl Pavel Klikar, který celkem nedávno zemřel. Skladby na albu pochází z archivu kláštera křižovníků s červenou hvězdou při kostele svatého Františka Serafinského v Praze. No a tady jste slyšeli hudbu Ferdinanda Tobiase Richtra, dvorního varhaníka císaře Leopolda I. No a skladba, která se jmenuje Moteto di Beata Virgine, je skladba k poctě paně Marii. No a vy jste tady slyšeli muziku Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara a sóla zpívali Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota, kterého znáte také z vysílání tady Rádia Klasik Praha, protože je to můj ctěný kolega a také moderátor nedělního pořadu. No a Michal Pospíšil, baritonista. Stanislav Předota má pořad, který se jmenuje Švédský stůl, pokud byste ho náhodou neznali tady na Rádiu Klasik Praha. Teď si pustíme něco takového uvolněnějšího, Walking the Dog George Gershwina.

Richard Hawley hrál na klarinet tuhle klasickou krásu Walking the Dog George Gershwina. Cincinnati Pops Orchestra nám také hrál, Erich Kunzl dirigoval. No a teď si pustíme zase našeho známého skladatele, který se jmenuje Josef Mysliveček.

Tohle byl Il Bohemo, Josef Mysliveček. Bohuslav Pavlas nám hrál tu hudbu na violončelo, slyšeli jste koncert C-dur pro violončelo a orchestr třetí větu. A také hrál pražský komorní orchestr pod taktovkou Charlese Mckerase. Teď si pustíme společnou nahrávku oktetu Mendelssohna a George Enescu, která vyšla v roce 2025 a kterou společně natočila dvě smyčcová světová kvarteta. Pařížský Katior Eben a londýnský Belča kvartet.

Katior Eben a Belča Quartet. Slyšeli jste smyčcový oktet C-dur právě v jejich podání a Landmann, třetí větu, George Enescu. No a George Enescu, nejvýznamnější rumunský skladatel, který žil mezi lety 1881 až 1955 a tehdy mu bylo pouhých 19 let. Vy jste slyšeli hrát tedy Belča Quartet společně s Katior Eben a první houslistka Belča Quartetu se jmenuje Corina Belča a právě pochází z Rumunska, proto má k George Enescu také pravděpodobně vřelý vztah. No a my si pustíme hudbu Zdeňka Lišky a je to hudba z filmu Markéta Lazarová Beránek Boží.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Získejte praktické rady a tipy k tématu, které zajímá tak nějak všechny. Anna je také hráčkou na housle a flétny, včetně těch irských. A se svým kvartetem spolupracuje se sborem Soniašnik, který vznikl na podporu ukrajinských žen a dětí a pomáhá i u nás v Čechách. S Anou dorazila sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Ladíte Klasik Praha.

V 17 hodin 35 minut na Rádiu Klasik Praha dozněl duet z Mozartovy komické opery z roku 1782, která se odehrává v Turecku. Je to únos ze Serailu. No a hrál nám Chamber Orchestra of Europe, Jany Kneze Cegán dirigoval a vokálen ensemble Rastatt zpíval. No a slyšeli jste právě v této části obzvlášť výrazné bicí nástroje a prvky takzvané turecké hudby, jak říkal sám autor, stejně jako v předehře. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z roku 2015. No a teď si pustíme Valčík sobotní noci Arona Koplenda.

Baltimorský symfonický orchestr nám hrál hudbu Aarona Coplanda, David Zinman dirigoval. A my si teď pustíme scénickou hudbu z opery Le Villi Giacomo Pucciniho. Uslyšíme druhou větu La Trencenda. Symfonický orchestr berlínského rozhlasu nám zahraje a Ricardo Chailly diriguje.

No, Giacomo Puccino v 17 hodin 45 minut vystřídá Antonio Vivaldi. Koncert pro smyčce a čembalo D-mol.

Antonio Vivaldi hrál nám Akademie Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini nám hrál. No a my si teď pustíme Bedřicha Smetanu, Mou vlast z Českých luhů a hájů, čtvrtou větu. Protože i přesto, že o prázdninách třeba hodně cestujete nebo cestujeme a vydáváme se do cizích krajů, nakonec je nám pravděpodobně nejlépe tady u nás, proto se sem zase vracíme a možná je nám nejlépe v létě právě v našich hájích, zrovna teď, když je největší teplo. Takže pokud se třeba chystáte někam na chatu nebo na chalupu, nebo tam zrovna právě teď jste, tak si to užijte právě společně s hudbou Bedřicha Smetany s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Já se na vás budu těšit opět v úterý mezi tím moji kolegové, no a já se s vámi tímto rozloučím, přeji vám krásný sobotní večer, hezkou neděli, no a brzy naslyšenou, přeji krásné léto.

0: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová a máme tu další díl pořadu Na osobní notu. Dnes s hostem, jehož téma a životní náplně se dotýká úplně každého z nás. No určitě mi dáte za pravdu, že prostě úplně každý řeší úklid a pořádek v domácnosti. Třeba já několikrát do roka přerovnávám svoji skříň, to samé u mých dětí, a když je hotovo, mám krásný pocit a proto mě dohání k šílenství, když pak otevřu skříň u Tondy a vysypou se na mě trička, která on si podle svých slov složil. Vždycky jsem si pak říkala, kdyby tak někdo vymyslel systém, který udrží skříň neustále uklizenou, tak mu dám Nobelovu cenu. A takový člověk existuje. Narazila jsem na ní na Instagramu a naprosto mě odzbrojila svou nádhernou energií a funkčním systémem, který jsem hned vyzkoušela a už nechci jinak. A protože výjimeční a vnitřně krásní lidé mají často blízko k hudbě a bohulibým činům, hraje také na housle a na flétny a spolupracuje s česko-ukrajinským sborem Sonja Šnik. Mými dnešními hosty jsou specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno Anna Kamenická a sbormistryně Martina Syrová. Dámy, vítejte.
1: Hezky dobrý den. Dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Já se omlouvám za takový ten trošku další úvod, ale já jsem to tam všechno musela říct. Protože Aničko, vy jste na mě vyskočila na tom Instagramu a já jsem začala hned ten den skládat do balíčku a já z toho měla tak šílenou radost.
1: Tak to je skvělý, že to na vás takhle působilo.
0: A nejvíc mě dostala vaše energie, to bylo fakt tak hezký, milý, příjemný, takže tím jste mě úplně odzbrojila. Já jsem se chtěla zeptat, nejste narozená ve znamení Panny?
1: Nejsem, já jsem střelec.
0: Aha, tak to mě překvapilo, protože většinou vím, že Panny vždycky mají všude naklizeno, mají tomu úklid, moje sestra je Panna.
2: Vyznamení Panny jsem já.
0: Vy jste Panna, no tak, tak jsme nešli moc daleko. Takže, protože vím, že moje sestra ta je schopná vstát ve 3 v noci a práci tričku, aby ho měla čistý druhý den.
1: Jo. To takhle máš?
2: Ne, já ne, naštěstí.
1: To já vůbec.
0: Kde se vzalo téma uklízení? Bylo to ve vás od malička, nebo to přišlo až s rodinou a dětmi?
1: No, přišlo to spíš až potom, když jsem byla starší a potřebovala jsem to řešit. A když jsem byla malá, tak si pamatuju, že mě to velmi bavilo. Já mám 4 ségry a vždycky jsme dělali sobotné upratování, my jsme Slováci. Takže jsme vždycky v sobotu si rovnali nějaké věci v pokojičku a hrozně nás to bavilo. Takže nějak to ve mně je, ale potom se projevila moje přirozená chaotická povaha, kterou mám, a objevilo se to až potom, později.
0: A kde se vzalo skládání do balíčku? To je váš nápad, nebo jste se někde inspirovala?
1: No já jsem na to poprvé narazila u mé ségry a říkala jsem si takové ty klasické argumenty. Tyjo, že to musí zabírat strašně moc místa a ty věci musí být hrozně pomačkaný, jako jaký to je. A ona, je to úplně skvělý, zkus to. Tak jsem to vyzkoušela, ona mi tehdy i doporučila knížku Zázračný úklid od Marie Kondo.
0: Taky tu jsem četla, nepomohla mi.
1: Tu jsme si s manželem právě přečetli a dost nás to nadchlo. Zrovna byl covid a my jsme se rozhodli, že si uklidíme podle toho. Tak to bylo super, to byl takový prvotní impuls, kde jsem se inspirovala od někoho jiného. A vyzkoušela jsem to skládání a Marie Kondo tato neučí formou těchto balíčků. To jsem potom až později vytunila, aby to drželo opravdu.
0: Vytunila jste to dokonale a máte skvělá videa k tomu, máte k tomu hezké obrázky, to jste malovala vy, nebo...
1: Ne, to já jsem si oslovila ilustrátorku Marii Juklíkovou, ta mi dělala tyhle ty krásné obrázky, protože jsem chtěla, aby to právě bylo přehledné a dostupné i pro děti.
0: To právě moje děti říkají, no tak máme dobře, no tak nás to pojď teda naučit. Tak jsem mi to naučila, ale ono vlastně naučit, tam není jenom jeden správný způsob, tam těch způsobů vlastně může být víc a každý si může v podstatě najít svůj styl.
1: Určitě. Já i v těch videích tam ukazuju víc těch způsobů, takže si tam přesně můžete vybrat, co vám nejvíc vyhovuje, anebo to ani neskládat, třeba zjistit, že je to lepší věšet, nebo skládat něco do komínku. A to jsem se tam právě snažila taky do toho kurzu natočit, abych dala i jiný náhled, že to nemusí všechno striktně být takhle, ale že si každý musí najít ten svůj způsob.
0: Mě na tom nejvíc fascinuje, že ta skříň je opravdu pořád uklizená. Já vám za to moc děkuju.
1: To jsem ráda a to právě si myslím, že je úplně největší benefit tohoto systému.
0: Přesně tak, přesně tak. A přináší mi to tak nějak jako, jak bych řekla, no prostě radost a dobrý pocit. Protože já si myslím, že když lidi si uklidí doma, tak se cítí líp i psychicky. Jaký vy na to máte názor?
1: No rozhodně, já si myslím, že to je velmi propojené a že to velmi souvisí. Často se mi stává, že když se o úklidu, takovém vědomém úklidu víc bavím s klientkama, tak právě docházíme k tomu, že to ani není tak o tom nepořádku venku, ale o tom nepořádku uvnitř nás. A vlastně tím, že si dáváme do pořádku ten vnější hmatatelný svět, tak si i ujasníme spoustu věcí sami v sobě.
0: Je to tak. My jsme v úvodu poslouchali písničku, která se jmenuje Vita. Co to znamená Vita?
2: Vita je ukrajinské ženské jméno a je to zároveň i název naší písně souboru Soňašnik, kterou nám napsala Aneška Benešová se svým manželem Láďou. A znamená to taky život.
0: Aha, já jsem si říkala, že to nebude jen tak ledajaké jméno. Martino, pojďme k vašemu sboru Soňašnik. Ten nevzniknul jen tak, ale z určitých důvodů. Jaké byly ty důvody?
2: Soubor vznikl v září roku 2022, po začátku války na Ukrajině, když se k nám dostaly ukrajinské maminky s dětma a my jsme jim začali pomáhat s materiálním zajištěním, s nějakou pomocí, tak jsme potom je chtěli naučit i český jazyk. A přemýšleli jsme, jak nejlíp to udělat a formou hudby a zpěvu nám to přišlo jako dobrý nápad. A on to ve výsledku opravdu dobrý nápad byl. Začali jsme zpívat, učit se české písničky, pak i my jsme se naučili nějaké písně ukrajinské a teď už 4 roky společně koncertujeme a děláme krásnou bohulibou činnost.
0: My jsme tady v úvodu slyšeli píseň Vita v podání sboru Soňašnik a teď si pustíme další písničku, kterou nám zaspívá tento sbor a ve spolupráci s písničkářem Pavlem Helánem je tu Spasená Ukrajina.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň Spasená Ukrajina, kterou jsme poslouchali v podání písničkáře Pavla Helana a společně s ním jsme poslouchali sbor Sonja Šnik. Se mnou dnes ve studiu sedí sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrova a expertka na úklid, autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Dámy, jak se dá dohromady úklid se sbormistrem? Jak vy dvě jste se dali dohromady?
1: My jsme spolužačky ze střední. Takže když vznikl právě v Litomyšli tento sbor, tak mi Marta psala: Aničko, nechceš se zapojit, hledám nějaké muzikanty. A já jsem řekla, tak jo.
0: A vy jste hudebnice?
1: Já jsem hudebnice, taková amatérská spíš, já hraju na housle a flétny, tak jsem byla ráda, že můžu dělat hudbu nějakým způsobem, protože jsem zrovna byla na mateřské, tak jsem hned řekla, jo.
0: Říkáte, že hrajete na flétny, na vícero druhů fléten?
1: Já hraju na různé zobcovky a také na irské flétny.
0: Co to je?
1: To jsou takové...
0: V čem jsou specifické?
1: Specifické jsou v tom, že každá ta flétna je jenom v jedné tonině.
0: Aha.
1: Jo, takže mám D-dur, C-dur, teď jsem si objednala z Irska, A-dur.
0: Takže vy dostanete skladbu v A-dur a musíte si na to vzít konkrétní flétnu.
1: Ano.
0: Je, ale to je zase dobrý, člověk nemusí umět křížky B-čka, protože nic se tam nesnižuje, nezvyšuje a hraje jenom, ale skladba nesmí modulovat teda, v tom případě saháte po jiné flétně?
1: Nesmí, no buď musím sahat po jiné flétně, anebo se s Pavlem Helanem, který nám dělá většinou aranže, domluvím, jaké tony tam nesmí dávat, protože to na tu flétnu nezahraju.
0: Je takhle. Mají i jiný zvuk ty irské flétny?
1: Trošku jo.
0: V čem
1: jsou takové zastřené.
0: Aha.
1: A je to taková ta flétnička, kterou všichni znáte určitě z typických irských lidových instrumentálních písní, hospodských. Flétnička s housličkama hrají unisono, rychle.
0: Jak jste se dostala k irským flétnám?
1: Já jsem se k ním dostala už na střední, když jsem měla kapelu tam. Tam jsem právě začínali s českým, spíš moravským a slovenským folklorem a mixovali jsme to takhle i s tou irskou.
0: A vy jste byla v Irsku?
1: Nebyla jsem v Irsku, ale líbila se nám ta hudba.
0: Jo, tak já
2: a to jsme ještě hráli spolu.
1: A to ještě jsme právě Martě říkali.
0: Vy nejste jenom sbormistrině, vy jste i také hudebnice. Také
2: my jsme na té střední jsme si tak jako hráli, prospěvovali společně a my jsme chodili s Aničkou na biskupské gymnázium a tam jsme společně pořádali i studentské bohoslužby a ty jsme doprovázeli právě zpěvem a hrou. A tady konkrétně Anička mluví asi o uskupení Safety, je to tak?
1: Je to tak.
2: Tak tam jsme si taky párkrát ještě zabrnkali, zahráli společně a já jsem tehdy ještě propadla touze hrát na housle, takže Anička mě v tomhle tom vedla v mých prvních, sice i posledních kručcích, ale tři roky jsem vydržela, ale jako byla to taková moje velká láska, tak to jsme tady takhle s Aničkou vlastně jakoby započali a když jsem věděla, že je před mnou moc veliký kus cesty, tak k tomu Soně Šniku jsem si přibrala prostě už profesionály, co už to měli v ruce a já holty jenom diriguju.
0: Dobře. A jaký hudební žánr zpíváte převážně? Dá se to nějak specifikovat nebo je to hodně široké?
2: Nedá se to specifikovat. Já si myslím, že my máme od každého tak nějak jako trošku a to se mi na tom líbí. Buď to jsou třeba ukrajinské lidovky nebo nějaká jako česká písnička. Hodně máme autorských písniček právě Pavla Helana. Mm-hmm. Do toho máme třeba nějakou jako kostelní píseň, nebo někdo přijde s něčím, že se mu to líbí, nebo že to naopak třeba složil na základě nějaké zkušenosti nebo situace, která se nám stala. A teďka jsme se začali učit novou píseň a ta dokonce obsahuje i prvky repu, takže ty naše zpěvačky, které nikdy nespívaly, tak začínají i repovat, takže to opravdu je opravdu mix.
0: To je dobré. Ten sbor je jenom ženský?
2: Ano.
0: Pochopila jsem správně?
2: Ano, jedná se o ženský sbor a v kvartetu smyčcovém máme i muže, i ženy a pak máme ještě hlavního zpěváka Pavla Helana.
0: Jaké je věkové rozptýlení? Je tam nějaký věkový limit nebo vlastně jste neměli nikdy žádné limity?
2: Vlastně není limit, ale myslím si, že takovej ten průměr je od těch 25 a výš, že většinou, když k nám přijde někdo jako mladší, tak se potom jako časem se odloupne, že prostě asi, nemyslím si, že by mu tam nebylo dobře, ale většinou si říkáme vždycky, proč už nechodí a moje kolegyně Evička, která to se mnou vede, říká, Marti, teď my už jsme prostě starý, tak, tak většinou ty úplný mladěši jako nevydržej, většinou už to jsou prostě maminky, lidi, co už mají rodinu, ale myslím si, že i tak je tam velice jako přátelská atmosféra a že si tam společně dokážeme vzájemně hodně vypomoct.
0: Scházíte se nějak pravidelně anebo nárazově před jednotlivými akcemi, před koncerty?
2: Ano, my od toho roku 22 se scházíme opravdu pravidelně každý čtvrtek, když máme nějakou velkou akci, jako je třeba Národní divadlo nebo koncert s Hradišťanem, tak to se pak scházíme třeba i dvakrát, třikrát do týdne, hlavně teda co se sboru týká. No a naše kvarteto je zase specifické tím, že to se sejde převážně na generálce.
0: Na koncert.
2: No, někdy to taky tak bývá, ale většinou standard je teda ta generálka. Tam si rozdají noty a řeknou, tak hrajem. A pak se hraje. A většinou to zázračně vždycky nějak dopadne.
0: Ono to vždycky dopadne, je to tak.
1: A musím říct, že my jsme si hudebně hodně sedli s tím kvartetem, že to taky není samozřejmost se sejít s muzikantama a rozumět si hudebně, takže si rozumíme hudebně i lidsky, bych řekla.
0: A mně se líbilo, jak jste říkala, Aničko, že je to kvarteto, ale nejste tam čtyři?
1: No, nás tam celkově...
2: Asi osm.
1: Je asi osm, ale vzniklo to tak, že jsme nemohli vždycky, protože těch koncertů najednou bylo hodně, to jsme vůbec nečekali, takže jsme potřebovali nějaký záskoky a záskokům se u nás začalo líbit, takže se nám kvarteto takhle rozrostlo.
2: Ano, ti, co zaskakují, už nechtějí odcházet, takže pak musíme třeba rozepisovat noty i pro sextet a podobně, protože
0: a to je hezké.
2: Prostě já jsem na to hrdá.
0: To je krásný, to je krásný. Vy máte teď za sebou velký koncert, který proběhl a teď nevím kde.
1: V Havířově.
0: V Havířově. Bylo to 19. dubna, tak na ten bohužel už přijít nemůžeme, ale před vámi jsou velké akce v létě a to na Smetanově Litomyšli, tak můžete pozvat naše posluchače.
2: Ano, nás čeká krásná veliká akce Den pro Ukrajinu, bude to 27.6. právě v rámci Smetanových zahrad v Litomyšli a tímto bychom teda všechny posluchače chtěli pozvat, aby přišli a aby přišli okusit Ukrajinu na vlastní kůži, protože bude tam opravdu od kultury přes různé básně, divadlo, tanec až po ukrajinské speciality a různé třeba rukodělné práce. Budeme tam mít i rám na pletení maskovacích sítí, protože my jsme teďka v Litomyšli začali plést i maskovací sítě. Mm-hmm. Do toho budeme dělat humanitární balíčky, které potom odjedou přímo na Ukrajinu. Lidi tam budou moct napsat svůj vlastní vzkaz. Děti by tam měly, ty, co už vlastně ty naše ukrajinské děti, co už umí česky, by to pak měly i jakoby přeložit, aby tomu ta druhá strana rozuměla a aby jsme takhle společnými silami v rámci toho kulturního dne vyslali vzkaz zase tam, kde je to potřeba.
0: To bude krásný, to bude takhle celý den zaměřený a vy tam máte jeden velký koncert nebo tam máte jakoby v průběhu celého dne různá vystoupení?
2: Těch koncertů bude víc, budou dílčí koncerty, přizvali jsme naše jako spřátelené soubory ukrajinské, které tady v Čechách máme, takže například Brněnskou Kupavu, ti mají vyloženě folklorní program, pak dětský sbor Zpívanočky z Brna, přijede Šimon Bílina, zpěvák z Prahy, bude tam Klára Sára, se kterou také spolupracujeme a vlastně jakoby finálním koncertem od 18 hodin bude spojení tady všech těchto těles a na tom jednom pódiu se potom sejdeme všichni.
0: A co budete zpívat všichni? Už to víte dopředu nebo to ještě je
2: už
0: to tajemství?
2: Si tak jako, už si mapujeme terén, už si děláme obrázek o určitých skladbách, které už jsme třeba v minulosti společně nějak zpracovávali, ale třeba co se týká spolupráce se Šimonem, tak to ještě musíme lehce doladit.
0: Dobře, tak to je krásná pozvánka, já vám za ní moc děkuji a pojďme si teď opět pustit nějakou hudbu. Máme tu sbor Sonja Šnik, Pavla Helena a skladbu Za těmi horami.

Za těmi horami, za těmi poli nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí. Tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli. Tam je vše v ruinách a smrt se sklání. Tam, kde mě nikdo už nezachrání. Tam, kde země hoří a řeže dýmem. Tam, kde se celý svět zavírá klínem. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam

0: tam za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť harmaty, tam, kde nikoli vám nepobuvaty.
1: Na Radiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň Za těmi horami, která zněla v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Se mnou ve studiu dnes sedí sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrova a společně s ní je tu expertka na úklid, dá se to tak říkat?
2: Já bych řekla, že jo, myslím si, že je to expertka. Já ji taky sleduju a myslím, že je expert ve svém povolání.
3: Já se tomu směju, protože si vzpomínám na doby, kdy jsem teda expertka rozhodně nebyla.
2: Já myslím, že jsem v tom úplně velice podobně.
1: Každopádně autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Aničko, máte doma stále uklizeno, nebo jste ta pověstná kovářova kobyla, co chodí bosa?
3: To jsou za mě dva extrémy. Mít stále uklizeno mi připadá celkem nereálné v normální rodině s dětma a vlastně ani by to nebyl můj cíl a myslím si, že by to ani neměl být cíl, protože v tom domově máme žít, má nám tam být fajn a nemáme mu otročit. A zase si nemyslím, že bych byla kovářová kobyla. Zase nějakým způsobem asi člověk chce ukázat, že to jde, nějak udržet pořádek, takže já se v tom snažím hledat nějaký balanc. A takovým měřítkem pro mě je to, aby se mi v té domácnosti něco nekupilo tak moc, že už to bude potom nad moje síly to nějak uklidit a dát do pořádku.
1: Mně se strašně líbilo, jak jste v jednom příspěvku říkala, a tohle jsem pak rychle pofackovala, protože za dva dny by to pofackovalo mě, tak to mi přišlo takové hezké a jako fakt trefné teda, že když se to odkládá, tak ono se to pak nakupí. Zmiňovala jste děti, taky jsem slyšela jednu hezkou hlášku, že uklízet, když máte děti, je jako jíst fidorku a čistit si u toho zuby. Tak to je takový vtipný.
3: Tak něco pravdy na tom asi bude. Zároveň si myslím, že i s dětmi jde udržet ten pořádek.
1: Zapojujete děti hodně?
3: Rozhodně, protože já to beru tak, že ta domácnost je společná. Každý by se měl podílet na jejím chodu uměrně tomu, jaké má schopnosti nebo kolik mu je let.
1: A co v té domácnosti taky používá, že jo, co tam dělá.
3: Přesně tak.
1: A manžel se také zapojuje?
3: No, taky tam žije, no, tak se zapojuje.
1: To je hezký, to je hezký. A jsou nějaká, já nevím, rychlá obecná doporučení, jak si udržet úklid?
3: Tak já si myslím si, že hlavní doporučení je mít vytříděné věci. To vidím, že je často velký problém. Možná ten jako opravdu nejčastější, že lidé mají víc věcí, než se jim domů pohodlně vejde a potom neustále jenom je předávají z jedné kupičky na jinou kupičku a nemůžou se toho pořádku nějak dohrabat. Takže určitě třídění a potom si myslím přesně nekupit ty věci.

0: Ale je to tak, že řeknu manželovi třeba vezmi si děti do sauny, dám si sluchátka do uší a mám to jako takovou svoji chvilku klidu.
1: Takže taková terapie skoro i možná.
0: No, v něčem asi jo.
1: Jaký trik doporučíte, když se mi fakt uklízet nechce?
0: Neuklízet?
1: To jsem chtěla slyšet.
0: No, já to takhle mám, jako je pravda, že když se mi opravdu fakt nechce, nebo jsem strašně unavená, nebo je něco jiného priorita, tak neuklízím. Protože si myslím, že ve chvíli, kdy člověk má jako nějaké jiné potřeby nenaplněné, tak je dobré je nejdřív naplnit a potom ten úklid jde mnohem rychlejc.
1: Představte si modelovou situaci. Jsem doma, za 10 minut má přijít návštěva a není tam úplně jako fajn. Dá se udělat nějaký rychlý úklid? Co vlastně nejvíc zvýrazní v bytě, že je uklizeno? Co bych měla udělat tak jakoby rychle?
0: Přemýšlím.
1: Dobře, je jedna hodina odpoledne a svítí slunce.
0: Zakryj to prostě radlo. Ne, moje mamka v tomhle vždycky říkala, že největší pocit bordelu dělají drobky. Na linkách, na stole nebo špína na zemi. A to si myslím, že je pravda, že jako když nejsou drobky, tak hnedka je tam větší pocit čista. Ale já bych ráda k těm návštěvám řekla spíš to, že si myslím, že je dobrý se osvobodit od ty představy, jako jak působím navenek a co si o mě kdo pomyslí. A když je to nějaká neplánovaná návštěva a staví se, tak si myslím, že je hrozně osvobozující zůstat sám sebou a neomlouvat se za to, jejda, promiň, mám tady nepořádek, sem nekoukej, ale vlastně být úplně v pohodě, protože každý doma žijeme a je tam nějaký provoz a je to naprosto normální.
1: Já jsem vždycky návštěvám říkala, používala jsem takovou jakoby skoro výmluvu, že jsem říkala, hele, vybírala jsem ze dvou možností, buď to uklidím, anebo vám uvařím, tak jsem uvařila. A vždycky to zabralo a byli všichni jako strašně spokojení.
2: Já vždycky vyberu ten úklid, já strašně nerada vařím, takže...
1: Fakt?
0: To já si taky vyberu vždycky úklid spíš, no.
2: Pak vždycky prosím někoho, ať uvaří za mě, no.
0: Vždycky přines něco dobrého na zub a já to udělám doma hezky.
1: Tak to je taky dobrý nápad. Tak já budu říkat, hele, já ti udělám něco dobrého na zub a ty mi uklidíš.
0: Tak je to i jiný, když je ta návštěva naplánovaná, tak to je jako já musím říct, že já to mám strašně ráda, udělat to jako hezký, příjemný prostředí doma, aby si tam ten člověk odpočinul. Nemám ráda vaření přesně, ale jako tohle mám strašně ráda.
1: To je hezký, to je moc hezký. A my teď půjdeme opět na chvilku ke krásné muzice, máme tu písničku od Nakalina. Martino, povíte nám k ní něco?
2: Od Nakalina je název písně z našeho společného alba Ještě chvíli. A je to trošičku komplikované, člověk by se v tom skoro zamotal. Název alba Ještě chvíli je převzaté z písně Modré nebe, která je také na tom albu. A je tam vlastně věta Vydrž chlapče ještě chvíli, když sekery padají do polí. Je to písnička, kterou složil Pavel Helan, naspívali s Kaťou Gapočkou a my jsme si to zvolili jako název pro to album hlavně proto, aby i my sami jsme vydrželi ještě chvíli. Protože víme, že ještě chvíli bude potřeba pomáhat a sami si to vlastně musíme říkat třeba i denně. Ty naše koncerty nejsou jenom koncerty, ale opravdu je to pomoc, která je cílená a míří buď na Ukrajinu, ale pomáháme koncerty i tady. Naše ukrajinské holky dělaly koncerty a vybírali peníze na pomoc lidem postiženými povodněmi, nebo na handicapované lidi s roztroušenou sklerózou, a nebo teďka třeba v tom Havířově ten výtěžek půjde zase na lékárničky, na škrtidla, když je zima, vybíráme na kamna a na dřevo pro lidi na Ukrajině. Takže opravdu ta pomoc je na obě dvě strany. My jsme česko-ukrajinský projekt a snažíme se pomáhat i v Čechách, i na Ukrajině, primárně teda na Ukrajině, protože ty holky, které tady jsou jako uprchlice, já to slovo nemám moc ráda, já používám spíš schovanky. To jsou moje schovanky, jsou u nás schovaný a sami tady opravdu jako těžce bojujou, pracujou a i přesto, že třeba vydělají nějaký peníze, tak to prostě jde do nájmu, na jídlo a už nemají potom jako peníze na to, aby zaplatili lékárničku pro toho svého bráchu nebo manžela, který je na té ukrajinské frontě a bojuje tam o život a za svobodu. Takže my v rámci těch koncertů to, co vybereme na dobrovolném vstupném, potom převezmeme a nakoupíme ten zdravotnický materiál, který potom převážíme na Ukrajinu konkrétně k těm lidem a třeba i k těm konkrétním příbuzným těch holek, které ve sboru zpívají.
1: Takže vlastně ten sbor je úplně dobrovolnická činnost.
2: Ano, je to dobrovolnická činnost, která zachraňuje nejen na Ukrajině, ale vlastně i tady. Ty holky kolikrát přijdou a řeknou, hele, nám ten sluněčník zachraňuje život, protože oni mají smysl a oni mají nějaký nástroj, kterým se můžou podílet na pomoci. A to si myslím, že je jedna z věcí, která nás opravdu združuje, ať už od hudebníků nebo tady právě přes ty sboristky. A pak i třeba i lidi, kteří naopak zpívat nemůžou, tak prostě přijdou na ten koncert, přispějou finančně.

0: a vědí, že ty peníze se jako nikde nevypařejí, ale jdou prostě konkrétně s náma ke konkrétním rodinám, ke konkrétním vojákům a pomáhají.
1: Úžasný. Takže píseň od Kalina.

0: Dozněla nám píseň od Nakalina, kterou jsme poslouchali v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Ve studiu je se mnou Martina Syrová, což je sbormistrině tohoto sboru a autorka projektu Tady je uklizeno, ale také hráčka na housle a na flétny, která se podílí na všech nádherných skladbách, které jsme dnes poslouchali. Hudebně se na nich podílí interpretačně Anna Kamenická. Dámy, tyto písně mají, dá se říct, jedno společné téma a tím je Ukrajina. Ale třeba píseň Za těmi horami vznikla přímo v Zákopech, je to tak?
1: My jsme tu píseň převzali. Tu píseň v originále Za Terikonami napsali, složili, naspívali ukrajinští vojáci právě na základě úmrtí nějakého kamaráda, o kterého přišli. A Pavel se vydal na Ukrajinu v loňském roce a když byl právě v bunkru s vojákama, tak se jim snažil hrát různé písničky, které třeba znal. A oni mu pak řekli, tak nám zahraj Za Terikonami. A Pavel ji vůbec neznal, takže se vrátil do Čech, tady se tu písničku naučil. No a protože jsme česko-ukrajinské těleso, tak pro naše potřeby to přetextoval do češtiny a zároveň do toho zasadil příběh těch našich schovanek, těch našich žen, které jsou v Litomyšli. A už to není jenom Za Terikonami, ale je tam text Za pokladnami, tam ve fabrikách, kde pracují mámy ve spocených trikách. A my jsme to tady jednou v Praze před Vánoci zpívali v Mánesu a ta píseň oslovila hrozně moc lidí, včetně teda režiséra Roberta Kvapila, pana režisera, který režíroval Velký vlastenecký výlet a říkal, to musíme natočit. Takže nám vlastně do měsíce spadl do klína videoklip Za těmi horami, kdy opravdu v tom videoklipu jsou nasnímané ty naše reálné ženy v těch reálných povoláních, které tady vykonávají. Ještě tam je popisek toho, co dělali předtím na Ukrajině. Takže prostě ze země měřičky je najednou švadlena, z finanční úřednice je najednou uklízečka a tady tenhle ten příběh se nese celým tím videoklipem právě s tou písní Za těmi horami.
0: To je život, no. Děkuju moc. Dámy, my se budeme muset rozloučit. Já vám moc děkuju, že jste přijeli. Já bych, Aničko, měla ještě jednu poslední otázku na vás. Posloucháte při úklidu hudbu?
2: Občas, ale někdy si pouštím nějaké seriály a často neposlouchám vůbec nic, protože potřebuju být chvíli v tichu.
0: A úklid vlastně vám to ticho přináší. Vy jste říkala, že úklid je pro vás i relax někdy.
2: Určitě, já uklízím, koukám do našich luk, protože bydlíme úplně na samotě v přírodě a užívám si ticho a pohodu.
0: Je to krásné. Dámy, děkuji ještě jednou, že jste přijeli. Aničko, vám děkuji za inspiraci. Martino, vám za odvahu a oběma vám přeji, vytrvejte ještě chvíli.
1: Děkujeme.
0: Doufejme, že přijde den, kdy si to ještě chvíli už nebudeme muset říct. A rozloučíme se s dnešním dílem skladbou Modré nebe, které nám zaspívá Pavel Helan a Katia Gapočka. Na Radio Klasik Praha končí pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Mými hosté dnes byly
2: Anna Kamenická
1: a Martina Syrová.
0: Krásný den.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
4: Tohle je Klasik Praha.
5: Koncert bez smokingu vám přináší
4: Klasik Praha.
6: Dnes večer se budeme na Klasik Praha věnovat z Brusunové nahrávce skvělého českého tělesa Pavel Haas Quartet, na které najdeme dva kvintety Antonína Dvořáka, a sice klavírní kvintet číslo 2 A-dur a smyčcový kvintet S-dur opus 97. Soubor Pavel Haas Quartet se ke Dvořákovi vrátil 7 let po triumfu s Dvořákovými kvartety, za které získal ocenění Gramophone Award v kategorii Nahrávka roku. Pro nahrávku kvintetu přizval dva hosty, izraelského pianistu Borise Gildburga, vítěze soutěže Královny Alžběty v roce 2013, a zakládajícího člena Pavel Haas Quartet Pavla Nikla. Houslistka Veronika Jarůšková k tomu poznamenala: vzniklo to čistě z přátelství, hudebního a uměleckého. Boris Gildburg je naše spřízněná duše. Poprvé jsme se setkali před 3 lety v Holandsku a právě tam už jsme společně hráli Dvořáku v klavírní kvintet. Hned při tom prvním společném hraní jsme pochopili, že si naprosto skvěle rozumíme. A violončelista Petr Jarušek k tomu dodal: není to jen hudební propojení, ale i lidské. Jsou to vlastně spojené nádoby, máme silný kamarádský vztah a do budoucna bychom společně rádi hráli i jiné kvintety, nejen Dvořákův. Osobně bych toto nové album nazval jako přátelské setkání nad krásnou hudbou. Druhý Dvořákův klavírní kvintet vznikl na skladatelově milovaném letním sídle Vysoká na sklonku léta 1887 a je dokladem vrcholného mistrovství a kompoziční suverenity. Hlavním podnětem ke kompozici díla mohla být skutečnost, že se Dvořák nedlouho předtím zabýval revizí některých svých děl z mládí, mimo jiné svého prvního klavírního kvintetu z roku 1872, a snad se nyní rozhodl vytvořit jakýsi jeho zralejší protějšek. Klavírní kvintet číslo 2 byl poprvé proveden 8. ledna 1888 na jednom z koncertů umělecké besedy v pražském Rudolfinu a premiéra díla se setkala s velmi kladnými ohlasy ze strany kritiky. Smyčcový kvartet S-dur opus 97 je po novosvětské a americkém kvartetu pak skladatelovou třetí skladbou, která vznikla na americkém kontinentu. Kromě inspirace hudbou indiánů kmene Irokézů, s níž se Dvořák setkal v létě 1893 ve Spillville, je například třetí věta postavena na tématu, které zvažoval jako možnou novou americkou hymnu. Premiéra kvintetu se odehrála 12. ledna 1894 v New Yorku v interpretaci Kneislova kvarteta a Maxe Zacha u druhé violy. V Praze bylo dílo poprvé odehráno v říjnu 1894 v podání českého kvarteta a Ferdinanda Lachnera a téhož roku také vyšlo tiskem u nakladatelství Zimrok. Nám dnes obě Dvořákova díla zahraje tedy Pavel Haas Quartet, který je v Dvořákovi doma, slovy Sunday Times. V tomto repertoáru dnes prostě nemají konkurenci. Hosty na této nahrávce, jak už bylo řečeno, jsou izraelský pianista Boris Gildburg a zakládající člen Pavel Haas Quartet violista Pavel Nikl. Toto album vydává hudební vydavatelství Suprafon a vychází právě dnes, tedy 20. října. A my vám tuto nahrávku dnes večer tedy nabízíme v naprosté exkluzivitě jako zcela prvním posluchačům této nahrávky. A navíc máme pro vás i rozhovor, který o této nahrávce s nimi natočil Marek Schulz.
4: Koncert bez smokingu
5: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, opět je tu pořad Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravuje Stanislav Předota. Dnes bych vám chtěl představit projekt, pod kterým jsem osobně podepsán. V roce 1998 jsem založil a 10 let jako umělecký vedoucí řídil vokální soubor Fraternitas Literatorum, v překladu do češtiny Literátské bratrstvo. Takto se v období české renesance jmenovala Sdružení vzdělaných měšťanů, jejichž jednou z činností bylo obstarávání bohoslužebného zpěvu v kostelích. Tato sdružení byla u nás velmi hojná, prakticky každé větší město mělo své literátské bratrstvo a díky nim se nám dochoval také velmi pozoruhodný repertoár renesanční polyfonie. S mým souborem Fraternitas Literatorum jsem v roce 2007 natočil CD César Vive s hudbou rudolfinské Prahy, které záhy získalo francouzskou cenu Shock prestižního hudebního časopisu Le Monde de la Musique. CD bylo natočeno v kapli na zámku Brandýs nad Labem, který v současnosti patří mezi naše nejvýznamnější renesanční památky. Zámek Brandýs v těsné blízkosti Prahy byl nejoblíbenějším mimopražským sídlem císaře Rudolfa II., který zde trávil občas i celé měsíce a bez pochyby tu s císařem pobývali i různí umělci, včetně hudebníků. Snad se do této nahrávky otiskl i génius locí tohoto krásného místa. Na nahrávce zpívají soprán Hana Blažíková, mezzosoprán Markéta Cukrová, kontratenor Ján Janovčík, tenory Hasan El Dunja, Ondřej Maňour, Stanislav Mistr a Stanislav Předota, bariton Jan Pohlodek, basy Michal Krůšek a Jaromír Nosek. Na kopii renesančního stolního pozitivu hraje Martin Horina. Název CD César Vive znamená Žij blaze, císaři, a celé album je věnováno hudbě na dvoře císaře Rudolfa II. Rudolf je postavou všeobecně velmi dobře známou a již svými současníky byl považován za osobnost dosti komplikovanou. Jeho obliba pro krásné a kuriozní věci je legendární a k jeho vytříbeným sbírkám můžeme klidně přiřadit i císařskou dvorní kapelu. Rudolf zdědil tento skvělý ansámbl po svém otci, císaři Maximiliánovi II. Po přesídlení z Vídně do Čech si sebou vzal i celou kapelu a s ní se do Prahy přestěhovala i řada předních evropských skladatelů a hudebníků. Podle dochovaných zpráv a tisků můžeme zhruba rekonstruovat, jaká hudba císaře obklopovala. Na jedné straně jsou dochována svědectví, že v některých záchvatech trudnomyslnosti byl císař dosti alergický na hluk a že třeba v roce 1600 ho zpěv, který k němu na hrad dolehl z kláštera na Hradčanech, rozčílil až do nepříčetnosti. Ale na druhé straně, když v roce 1609 vydal dvorní skladatel a varhaník Karl Luyton sbírku svých mší věnovanou právě císaři, napsal v předmluvě, že mnohé z nich byly před vaší milostí císařskou často zpívány. S velkou pravděpodobností se to týká i mše zachycené na naší nahrávce. Album se snaží postihnout rozmanitost hudby na císařském dvoře a CD je rozděleno do 4 základních kapitol. Nejprve slavnostní mše k poctě císaře, potom mariánská úcta, jako třetí okruh alchymistická hudba a nakonec zábavná hudba císařových komnat a zahrad. Hudbu bohoslužebnou reprezentují na albu 2 skladatelé, Monte a Luyton. Tvorba Vláma Filipa de Monteho patří k tomu vůbec nejlepšímu z vrcholné renesance. Do Prahy se dostal vlastně až na stará kolena, místní podnebí mu prý příliš nesvědčilo, ale císař ho nechtěl propustit ze služby. Monte byl velmi plodným autorem, zanechal nám 1200 madrigalů, 40 mší a 300 motet. Zemřel v Praze v roce 1603 ve věku 81 roků a je pohřben v bazilice svatého Jakuba na Starém městě pražském. V již zmíněné sbírce mší od císařského varhaníka Karla Luytona najdeme také velmi zvláštní mši pro 7 hlasů, nazvanou César Vive, Žij blaze, císaři, z níž si teď poslechneme Kyrie. Raritou této mše je skutečnost, že 6 hlasů zpívá předepsaný mešní text, tedy Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se, ale 7. hlas do těchto modliteb adresovaných Bohu neustále dokola opakuje Hold císaři. V českém překladu Žij blaze císaři, kéž to dá náš Bůh. Všechny národy volají Žij blaze císaři. Nyní si poslechneme nejprve moteto Filipa de Monteho Incipite Domino. Začněte z bubny, zpívejte Hospodinu z cymbály, zpívejte mu píseň novou. Radujte se, veselte se, zpívejte a vzívejte jeho jméno, neboť je dobré a sladké. Jeho jméno je Pán. Poté členové souboru Fraternitas Literatorum zaspívají Kyrie, zemše Karla Luytona, César Vive, Žij blaze, císaři.

Soubor Fraternitas Literatorum přednesl moteto Filipa de Monteho Incipite Domino a Kyrie zemše Karla Luytona. Z prvního bohoslužebného bloku na albu si nyní dále pustíme nejprve Monteho moteto Peccantem me quotidie s až drásavým textem. Mne, každodenně hřešícího a nečinícího pokání, vyděsil strach ze smrti. Smilujte se nade mnou alespoň vy, moji přátelé, neboť se mne dotkla ruka páně. Proč mne pronásledujete jako Bůh a sytíte se mým masem? Po této kající skladbě následují Sanctus a Agnus Dei od Luytona a pak tento blok uzavře další moteto od Monteho O quam suavis est. Jak je milý tvůj duch, pane, abys ukázal svoji laskavost vůči svým synům, nasytíš hladovějící dobrými věcmi, nejsladším chlebem z nebes. Pyšné bohatce pošleš pryč s prázdnou. Nezapomeňte během poslechu Sanctus a Agnus Dei sledovat proplétající se hlasy, mezi nimiž můžete pochytat útržky oslavného holdu pro Rudolfa II. César vive, faxit Deus noster, omnes gentes clamant, César vive, neboli žij blaze císaři, kéž to dá náš Bůh. Všechny národy volají, žij blaze císaři.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl. Dnes je na této tabuli předestřeno k ochutnání album souboru Fraternitas Literatorum s názvem César Vive. Druhý hudební blok na albu je věnován hudbě mariánské. V roce 1604 vyšla v bavorském městě Dillingen an der Donau publikace Rosetum Marianum aneb Růžová zahrada mariánská. Je to pozoruhodná sbírka 33 skladeb na jeden cantus firmus, kterým je velmi oblíbená mariánská píseň německých katolíků Maria Zart, Něžná Maria. Koho si tehdy napadlo, aby 33 předním skladatelům zadal každému k polyfonnímu zpracování jednu ze 33 slok této písně? V této unikátní sbírce jsou zastoupeni také umělci tvořící v rudolfinské Praze. Jako připomínka Rudolfova mládí na španělském dvoře zazní nejprve krátká varhaní introdukce od Španěla Tomáse de Santa Maria a pak původní jednohlasá píseň Maria Zart. Celou tuto píseň následně uslyšíte i v dalších třech vícehlasých zpracováních. Jejichž autory budou Krištof Haranc z Polžic a Bezdružic, Franz Sales a Karl Luyton. Tento blok uzavře tokáta od Itala Lucaska Lucaskyho.

Třetím blokem na CD César Vive souboru Fraternitas Literatorum je alchymistický kabinet. Císař Rudolf II. Je známý jako mecenáš umělců a vědců a také jako velký příznivec okultních věd, magie i alchymie. Tento zájem nepramenil z nějakého naivního okouzlení. Císař byl jednak prokazatelně vysoce inteligentní, jednak pro humanistické vzdělance konce 16. století byl svět magický a reálný chápan v univerzální jednotě vesmírného řádu, tedy jako dvě strany téže mince. Teprve pozdější racionalismus přírodních věd oblasti víry a vědění oddělil, občas možná ke škodě věci. Naprosto unikátním dokladem tohoto Rudolfova zájmu jsou alchymistické fugy od Michaela Mayera, které vyšly až po císařově smrti roku 1618 ve spisu Atalanta Fugiens. Michael Mayer byl alchymista a zároveň Rudolfův osobní lékař, takže k panovníkovi měl pochopitelně velmi blízký vztah. Kniha Atalanta Fugiens se zabývá tajemnými naukami, popisovanými v 50 latinských básních. Magická tajemství jsou alegoricky podána prostřednictvím motivů z egyptské a antické mytologie. Každá báseň je spodobněna obrazovým emblémem a rovněž zhudebněna jako dvojhlasý kánon nad jedním kantem firmem, který je společný pro všech 50 kompozic. Z hudebního hlediska se jedná o skladby velmi bizarní, jejich význam ale pochopitelně netkvěl v hudebních kvalitách, ty jsou zde naprosto podružné. Nyní zazní tři alchymistické fugy a mezi nimi dvě drobné varhaní skladbičky italských autorů Girolama Cavazzoniho a Gabriela Fattoriniho. Pro bližší představu textu. První fuga říká: Romulus prísál z chlupatých prsů vlčice, Jupiter pak z prsů kozy a těmto pověstem přikládá se víra. Jaký div, jestliže tvrdíme, že země kojila svým mlékem těla děťátek mudrců. Jestliže malá šelma krmila takové hrdiny, jak velký bude ten, jehož kojnou je okrsek zemský. Druhá alchymistická fuga pak zasvěcencům sděluje. Slunce, jasná pochodeň nebes, neproniká pevnými tělesy a proto zůstává na jejich odvrácených stranách stín. Ten, i když je tak nepatrný mezi všemi věcmi, přece přinesl astronomům mnoho užitku, ale více darovalo slunce se svým stínem moudrým, neboť dokonává dílo zlatonosného umění.

Poslední blok CD je nazván Císařovy komnaty a zahrada. Najdeme zde hudbu ryze společenskou, sloužící ke společnému muzicírování vzdělaných aristokratů i měšťanů, kteří byli schopni ocenit básnické kvality textu i hudebního zpracování. Funkcí se jednalo o paralelu dnešní populární hudby, která mohla doprovázet tanec či plnit roli pouhé zvukové kulisy třeba při hostinách. Tak to ostatně také popisuje Adam mladší z Waldštejna ve svém deníku Rudolfinského dvořana. Nejprve si poslechneme tříhlasou kancionetu od Alessandra Orologia z roku 1596. Srdce mé, neopouštěj mě. Opustíš-li mě, ukončím svůj život a uhasím plamen své velké touhy. Ona plačící odpověděla, raději bych zemřela já, než abys ty opustil svou touhu. A tak jsem já odpověděl se smíchem, přispěj mé lásce, a když oba zůstaneme naživu, budeme žít bez bolesti a srdce již nebude zmírat.

Jakob Reňárt, autor další skladby, se do Prahy dostal s původní kapelou Rudolfova otce císaře Maximiliána II. Byl zprvu tenoristou císařské kapely, potom zástupcem kapelníka. Je autorem velmi populární sbírky tříhlasých německých písní, zvaných po italském způsobu Villanelli. Poslechneme si píseň Wie wohl sich fühl. I když se chce mnohé stavět mému štěstí na překážku, vůbec mě to neděsí. Budu stále radostně zpívat, byť by proto puklo závistivcům srdce. Někteří lidé mi nepřejí, co mi nadělil Bůh, ale stejně tomu nemohou zabránit. Proto chci radostně zpívat, byť by proto puklo závistivcům srdce. Důvěřuji jedině Bohu a dbej málo na to, co říká celý svět. Pak brzo utichne tvůj nářek, nic se ti nemůže nepodařit, byť by proto puklo závistivcům srdce.

albem César Vive se rozloučíme písní o loučení. Zaspívám vám skladbu Encore quelques partire od Cipriana de Roreho, která byla v celé Evropě mimořádně oblíbená po celé 16. století. Díky její popularitě byla také nesčetněkrát upravována. My si poslechneme úpravu dokumentující tehdejší velkou oblibu takzvaného diminuovaného přednesu. Původní kompozici Cipriana de Roreho ozdobil skladatel Riccardo Rognono množstvím koloratur, skoků a ozdob. I když při odchodu cítím, že zmírám, chtěl bych odejít, neboť každou chvíli cítím tak velké potěšení života, které získávám po návratu. A tak tisíckrát a tisíckrát denně bych od vás chtěl odejít, neboť mé návraty jsou tak sladké.

0: Dozněla poslední skladba z CD César Vive, které v roce 2007 natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Umělecký vedoucí tohoto ansámblu a zároveň autor pořadu Stanislav Předota se již nyní těší na další setkání s krásnou hudbou v pořadu Švédský stůl.
1: Švédský stůl na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.